0: startuje pondělní ranní jízda za tem 3. 8. roku 26 a jak jinak než s přehlídkou hitů pro dobrou náladu. Zákličku Olivia Rodrigo. Přidá se kapela Jelen. A častě z rána i night. No a k hitům pro dobrou náladu, za kličku aktuální předpověď počasí, podíváme se za vámi na cesty. No a připomeneme, že v úvodu nového pracovního týdne budeme opět a znovu soutěžit o dovču v hodnotě 80 tisíc korun. A už taky přidáme nějaké ty nápovědy. Tak buďte u toho všeho s námi.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun. Jedině.

0: jih. Počasí.
1: Včerejší slabé ochlazení je fuč, dnes, ale i další dny v tomto týdnu nás opět čekají úmorná vedra. Úleva, alespoň co se tropických teplot týče, by měla přijít v pátek, ale to je ještě daleko. Co tedy očekávat od startu 1. srpnového týdne roku 2026? Dle meteorologů máme počítat s jasnou až polojasnou oblohou, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka, spíše odpoledne a večer. Nejvyšší odpolední teploty místy až 39 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně kolem 34 a ve Zlínském kraji maximálně 37 stupňů Celsia. No a po ránu, konkrétně 3 minutky před 17:30, Vřesovice 19, Kyjov, Moravský Písek i Vrbice 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: A hezké páteční ráno, respektive pondělní ráno, už jsme z toho zblblí z té předpovědi počasí, kdy v pátek očekáváme opravdu v uvozovkách ochlazení, kdyby tropické teploty si měly na nějakou dobu vzít volno, takže v pondělí 3. srpna zdravíme i na cesty, pozor na silnici 2. třídy číslo 413 na Znojemsku na příjezdu do Těšetic od Prosiměřic došlo ke střetu osobního auta se stranou, tak projíždějte opatrně. Hezkou pondělní cestu.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Už jsme to naťukli, že v úvodu nového pracovního týdne opět a znovu budeme soutěžit. Máme pro vás dovolenou snu v hodnotě 80 000 korun. I dneska společně s vámi budeme hledat ten správný PIN, tedy to správné čtyřmístné číslo. Dnes snad už pomohou nápovědy.

0: Pondělí ráno, Moravou 5:38 přesný čas, jsme na startu 1. srpnového týdne roku 2026 a svátek mají po celý dnešní den Miluše. Žena jménem Miluška musí být milá, vždyť jí to bylo dáno do vínku. Nositelky jména Miluše jsou také předurčeny k tomu, aby byly milované. A pevně věřím, že jsou milované třeba na Veselsku, kde jich máme podle statistik 41. Gratulace po ránu zraní z Dyrádych míří i na Mikulovskou, kde jich máme taktéže 41. 429 jich máme na Znojemsku a gratulace po ránu míří na Kyjovsko, kde jich máme 70. A zavítá tam nejenom gratulace zraní z Dyrádych, ale i hudební dárek kapely Jelen. Lesan a Manda, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám v úvodu nového pracovního týdne také všechno nej. No a tradičně se podíváme Leholince i do historie. V pondělí 3. srpna míříme do roku 2003, kdy Břeclaván Honza Příborský, tehdy jako vůbec nejmladší Čech, zdolal kanál La Manche. Do Anglie náš jihomoravský reprezentant odjížděl s jediným cílem, doplavat do Francie. Jenže místo skoku do vody ale téměř 2 týdny jen čekal a čekal, až se uklidní počasí. Nakonec se ale dočkal, ovšem musel se vypořádat s chladným mořem, silným proudem i hustou mlhou. Ale dokázal to, klobouk dolů. Dnes nás znovu, jak už ostatně zaznělo v předpovědi počasí, čekají hodně vysoké teploty a spousta z nás by se ráda schladila klidně třeba i na severním pólu. A když se řekne severní pól, většina z nás si představí ledoborce nebo polární výpravy. Ovšem před 68 lety se tam jako první dostala i ponorka a ani se přitom nemusela vynořit. Dne 3. srpna roku 1958 podplula americká jaderná ponorka USS Nautilus severní pól a dokázala něco, co do té doby nikdo nepovažoval za možné. Zatímco běžné ponorky se musely každých několik hodin nebo dnů vynořovat kvůli vzduchu a dobíjení baterií, Nautilus díky jadernému pohonu vydržel pod hladinou celé týdny. Tak i takový milník se odehrál 3. srpna. Zpátky ale k Miluším, jež mají po celý dnešní den svátek. Holky, ještě jednou všechno nej. V 5:40 zraní zde slibovaný hudební dárek, který je kapela Jelen, a za pár minut skřeťák a pondělní ranní vtípek. Víme, že i dnes to s úsměvem půjde zase o kapičku lépe.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní ráno, Mora po dvě minutky po 6:15, Journey, co nevidět, Nike, anebo Beyoncé, a teď už slibovaný skřeťák a raní vtípeček.
1: No dobré ránečko, miluji vaši dceru a chci si ji vzít. Jo, a kolik bereš? No 25 tisíc měsíčně. No ale víš, já jí dávám každý měsíc 20 tisíc kapesné. Já vím, to už jsem do toho započítal.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je pondělí 3. srpna, vinčujeme z raní zdy rády, krásné jitro, toto byl Enrique Iglesias a po 6. hodině už kromě nich třeba The Offspring a Pretty Fly. Na playlistu tedy Swims. A chybět nebude Mara ztracený. Je pondělí 3. 8. Startujeme 1. srpnový týden roku 2026. Jsme v druhé půli letních prázdnin, což asi bůh jak rádi neuslyší školáci. A třeba ani maminky, že?
1: No my maminky už odpočítáváme.
0: Ve Bzenci dnes začíná stavba kruhových objezdů, jedno z témat pondělních jihomoravských zpráv. Nabídeme taky aktuální předpověď počasí a pro chladnější neděli se vrátí pořádné tropy. Budeme konkrétnější, ale nezapomeneme taky na dovolenou snů.
2: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih.

0: Tak ještě jednou krásné pondělní ráno, Moravo, přidáme přesný čas, za minutu bude 6.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Ve Bzenci dnes začíná stavba kruhových objezdů a hygienici na jihu Moravy zkontrolovali dětské tábory. Ve Bzenci dnes začíná stavba dvou nových kruhových objezdů a přechodů pro chodce. Řidiče tak čekají přibližně 3 měsíce dopravních omezení. Práce se dotknou hlavního průtahu městem na vytížené silnici I/54. Doprava bude po celou dobu vedena kyvadlově a provoz pohlídají semafory. Omezení budou stavitelé zastávat postupně podle jednotlivých etap. Nové kruhové objezdy vzniknou na náměstí Svobody a v křížení ulic Strážnická, na Pančavě a na Mítě. Cílem celé akce je zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy. Náklady na stavební práce přesáhnou 43 milionů korun. Jihomoravští hygienici zkontrolovali během července 68 dětských letních táborů. Odhalili pouze 2 pochybení a udělili pokuty v celkové výši 5000 korun. Problémy se týkaly zdravotnické dokumentace a nesprávného zamrazování potravin. Jeden z táborů ale musel provozovatel předčasně ukončit. Důvodem byl náhlý výskyt žaludečních potíží u 20 dětí a 2 dospělých. Podle hygieniků šlo pravděpodobně o noroviry s velmi rychlým průběhem. Hygienici zároveň upozorňují na příměstské tábory, které ze zákona nekontrolují. Rodiče by si proto měli sami prověřit podmínky stravování i hygienické zázemí.
1: Rádio Jih, počasí.
0: No, už jsme to naťukli, včerejší slabé ochlazení je fuč dnes, ale i další dny v tomto týdnu nás opět čekají úmorná vedra, úleva, alespoň co se tropických teplot týče, by měla přijít v pátek. A co očekávat od startu 1. srpnového týdne? Supertropické teploty dnes místy až 39 stupňů Celsia na severu Jihomoravského kraje, lokálně kolem 34 stupňů, ve Zlínském maximálně 37. K tomu očekávají meteorologové jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodě zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka, a když už, tak spíše odpoledne a večer. Přidáme ranní teploty: Brno, Velké Bílovice, Babice 19, Studoměřice 21 stupňů Celsia.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A po ránu také na cesty na D2 na 53. kilometru ve směru z Bratislavy na Brno došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, blokovaný jeden jízdní pruh, proto počítejte s krátkým zdržením. A ve Znojmě v Průmyslové ulici došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, taky tedy opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: A na cesty se za chviličku vrátíme, protože v Česku máme zatím víc elektronabíječek než elektroaut.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8,5 minuty po 6. hodině v pondělní raní, je tady Swims, co 9 Pussycat Dolls anebo Of Monsters and Men. No a teď zpátky na ty cesty, protože se zaměříme na elektromobily a elektronabíječky. V Česku jich máme zatím víc, tedy těch nabíječek, než aut, která by je využívala. Funguje totiž u nás téměř 7700 veřejných dobíjecích bodů a na jeden připadá zhruba 10 elektromobilů. Celková kapacita sítě je dokonce více než trojnásobná oproti tomu, co po nás aktuálně požaduje Evropská unie. Důvod je prostý, stát se připravuje na budoucnost, zatímco dnes u nás jezdí zhruba 73 tisíce čistých elektromobilů, v roce 2030 jich má být podle vládního plánu 250 000. Na stavbu veřejných nabíječek bylo navíc vyčleněno 6 miliard korun z evropských peněz a 5 miliard už provozovatelé využili. Řada stojanů tak dnes čeká na zákazníky, roli ale samozřejmě hraje také cena. Doma lze totiž podle odborníků auto přes noc nabíjet třeba i za 4 koruny za kilowatt, zatímco u některých veřejných stanic stojí stejná energie i 16 nebo dokonce 18 korun. Frajeři, kteří se tím zabývají, ale očekávají, že současný nadbytek, tedy těch nabíjecích stojanů, nebude trvat dlouho. Už za 3 až 4 roky by se počet aut a nabíječek mohl srovnat a na některých místech by stojany dokonce mohly začít chybět. Tak uvidíme, v Česku jich máme zatím víc těch nabíječek než elektroaut. Počítá se s tím, že 3-4 roky a bude to srovnáno a na některých místech možná budou i chybět. No ať už jedete takovým či makovým automobilem, si ho přejeme v pondělí 3. srpna šťastnou cestou.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jmenali toto z krásné pondělní ráno, Moravo.
1: Dnes už datem 3. srpna. Zákoličko má na ztracený, to se mi líbí a my pevně věříme, že se vám bude líbit i soutěž.
2: Vyhrajte s rádiem jich.

0: adres tady na Rádiových rádiu Jižní Moravy. Hrajeme o pobyt na chatě Merovka pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Stačí jediné, správně typnout 4-místný kód od vstupních dveří do chaty Medovka. Nějaká ta čísla už zazněla, dokonce se některé piny už opakovaly. No dneska první šance přijde klasicky před 7 hodinou, kdy budete moci typovat. A víte co, my vám v úvodu nového pracovního týdne dáme nápovědu. Máme tady nápovědu po pondělí 3. srpna, zatím si ji necháme pro sebe před 7 hodinou, jakmile nám někdo zavolá, tak tu nápovědu zveřejníme. A kdyby náhodou nepomohla, budeme dodávat v tomto týdnu další. Tak poslouchejte dál, soutěžte s námi dál. Pokud jste tedy v posledních 72 hodinách na rádiu jich nesoutěžili, když byl tady víkend, no, tak co na to říkají pravidla? Počítá se i ten víkend, jakože uplynulo 72 hodin, anebo se počítají jenom pracovní dny? No, zkuste to, uvidíte. Držíme vám rozhodně pěsti a možná, že už dneska v této hodince uslyšíme správný pin, jež otevře dveře do vaší dovolené snů.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po půl sedmé zazní Helenine oči Anna K. Je tady pondělí 3. srpna. Máme pro vás připraveny taky další krátké jihomoravské zprávy, taky po víkendu. V úvodu nového pracovního týdne se dozvíte co nového.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Dvě minutky a bude půl sedmé, krásné pondělní jítro.
4: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
5: V Horoníně dnes startuje rekonstrukce semaforu na Brněnské ulici. V první etapě práce začínají u bývalé prodejny Huskvarna. Řidiči úsekem projedou se sníženou rychlostí a provoz pohlídají dočasné semafory. Autobusové zastávky na Brněnské ulici zůstávají v provozu bez omezení. Jihomoravští hygienici zaznamenali za červen a červenec stovky případů salmonelóz a campylobacterióz. Lidé by měli chlazené a mražené potraviny nakupovat až na konec a převážet v chladící tašce. Ve vysokých teplotách se doporučuje vyhýbat hutným pokrmům, omáčkám a majonézám.
4: Rádio Jih, počasí.
0: Uherské Hradiště aktuálně 19 stupňů Celsia, hezké jítro do Velkých Pavlovic, kde měříte 20, stejně jako v Sokolnicích, Bzenec aktuálně 21 stupňů Celsia.
4: Rádio Jih, doprava.
0: A znovu taky na cesty na dálnici D1 na 221. kilometru ve směru na Výškov stojí porochané osobní vozidlo, blokované pravý jízdní pruh, kolona se zatím netvoří, ale projíždějte opatrně. A připomínáme, ve Znojmě v Průmyslové ulici došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě stále záchranné složky, počítejte se zdržením. Šťastnou pondělní cestu.
6: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Doslova do písmene případ jako z kriminálky řeší Česká národní banka. Její zaměstnanec měl způsobit škodu za desítky milionů korun. Teď skončil ve vazbě, podrobnosti už za chviličku.

6.36 a v pondělí 3.8. BB Rexa a DJ David Guetta. Heleni na oči připraveny, stejně jako případ jako z kriminálky, jež teď řeší Česká národní banka. Zaměstnanec brněnské pobočky ČNB skončil ve vazbě. Policie ho viní z toho, že postupně obcházel vnitřní pravidla banky a odnesl si peníze za desítky milionů korun, respektive prachy v řádu desítek milionů korun. Něco neuvěřitelného, že se může stát i toto u České národní banky. Na podezřelé pohyby na jeho účtech upozornil už před 2 měsíci finanční analytický úřad. Kriminalisté chlapa zadrželi ve čtvrtek a při vyšetřování provedli také hned několik prohlídek. Obviněný s policií spolupracuje, případ dozoru

0: Letská vína CZ. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Je to tady, dámy a pánové, v pondělí 3. srpna pokračujeme hledání správného čísla. Jakýže ten kód otevírá dveře k luxusní dovolené? Máte ho? Tipujte i dnes 4-místné číslo a hrajte o týdenní pobyt na chatě Merovka v Tatrách pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Nejenom o soutěži, ale o luxusní chatě Merovka. Více informací na našem webu www.radio.cz. No a my jsme slíbili, že v úvodu nového pracovního týdne, mimochodem 1. srpnového roku 26, dáme nápovědu. No a kdyby náhodou, já už předbíhám, ale kdyby náhodou vám to dneska nestačilo, v tomto týdnu přidáme i nápovědy další, ale pevně věřím, že vy si s tím poradíte. Už jste to v předchozích soutěžích dokázali. Takže příběh jednoduchý našeho čísla. Nápověda pro pondělí 3.8. jest následující. Správný 4-místný vstupní kód má spojitost s rádiem Jih. Možná to některé nepřekvapilo, protože ledacos už jste zkoušeli, ale zatím neúspěšně. A tak i dnes pondělí 3.8. můžete tipovat. Připomínám, správný 4-místný vstupní kód má spojitost s rádiem Jih. Tak co, poradíte si? Zkuste to na lince 518-345-678. Dobré ráno, přejeme komu?
2: No, tady Miraz Veselý.
1: Miraz Veselý, prožil jaký víkend?
2: Ohromný, horký.
1: Co jsi dělal, krom toho, že ti bylo horko?
2: No, skoro nic, protože se opravdu nedalo nic dělat.
1: Jasně, a skoro nic budeš moci dělat i na té dovolené snu, v případě, že se ti podaří otevřít tu chatu. My ti v tuto chvíli držíme pěsti a ptáme se, zdali pak máš ten správný 4-místný vstupní kód.
2: No, pokusíme se.
1: No tak pojďme na to, slyšel jsi nápovědu?
2: No, slyšel.
1: No tak my ti držíme pěsti, aby ti pomohla. Pojďme na to, Miro.
2: Tak 88 90.
1: 8890. Zadáváme kód. Otevřou se nám dveře či nikoli. 8890. Miro Veselý, čověče, ani to není správná kombinace čísel. Tak kdyby tě nikdo nepředběhl za 2,70 hodin, to můžeš zkusit znova. My ti přejeme krásný úvod nového pracovního týdne, ať se ti daří. Měj se hezky.
2: Díky.
1: Ahoj, čau, čau. Tak Mira z Veselí jako první mohl využít nápovědy a využil ji. Opravdu čísla 8890 velmi úzce souvisí s rádiem Jih. Ale jak zaznělo, tato kombinace správná není. Zkuste v další hodince jinou.
0: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu rádia Jih.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nebo Bruno Mars. Pondělí 3.8. dnes nabízíme čerstvé jihomoravské zprávy a pozor, v Hodoníně dnes začíná oprava semaforu na Brněnské ulici. Budeme už za chviličku konkrétnější. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která slibuje další pořádnou porci tropických teplot. No a po 7. hodině taky společně s nápovědou budeme hledat správný pin k otevření chaty.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Krásné srpnové pondělí, máme minutu po sedmé.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: V Hodoníně dnes začíná oprava semaforu a na jihu Moravy přibylo průjmových onemocnění. V Hodoníně dnes začíná velká rekonstrukce a modernizace světelné signalizace v Brněnské ulici. Stávající semafory už totiž dosluhují a jsou ve špatném stavu. Práce na dvou křižovatkách potrvají přibližně 2,5 měsíce. Rozděleny budou do dvou etap. Dnes se začíná u bývalé prodejny Husqvarna, na konci srpna pak na křižovatce u Špaka. Ulice zůstává po celou dobu průjezdná, dopravu ale usměrňují dočasné semafory nebo školení pracovníci. Rychlost je omezena na 30. Nové semafory budou umět detekovat projíždějící auta a dají přednost vozidlům záchranných složek. Součástí stavby je i oprava chodníků a bezbariérových přechodů pro chodce. Autobusové zastávky na Brněnské ulici pak zůstávají v běžném provozu bez omezení. Vysoké letní teploty na jihu Moravy svědčí bakteriím a hygienici hlásí stovky případů průjmových onemocnění. Jen za červen a červenec zaznamenali 185 případů salmonelózy a 522 případů kampylobakteriózy. Odborníci proto apelují na zvýšenou obezřetnost při nákupu a skladování potravin. Chlazené a mražené jídlo byste měli do košíku dávat až nakonec. Pro převoz obchodu je nejlepší využít chladící tašku a doma potraviny co nejdříve uložit do lednice. Hygienici zároveň radí přizpůsobit horku i samotné stravování. V těchto dnech se proto raději vyhněte hutným pokrmům, omáčkám nebo majonéze.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Tak nám na Moravu míří vlna extrémních veder. Na konci týdne ale přijde změna, úleva, alespoň co se tropických teplot týče a možná by se mohly objevit i nějaké dešťové kapky, ale do té doby ještě celkem daleko. Tak co nás čeká dnes, co nás dneska nemine? Podle meteorologů jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka spíše odpoledne a večer. Nejvyšší odpolední teploty místy až 39 stupňů Celsia ve Zlínském kraji maximálně 37. A po ránu Tvrdonice, Buchlovice, Terezín 22, v Hodoníně měříme 23 stupňů Celsia.
5: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih, doprava.
6: Na dálnici D1 na 221. kilometru ve směru na Vyškov stále stojí poruchané osobní vozidlo, blokován je pravý jízdní pruh, kolona se tvoří jen nárazově. A připomínáme, na D2 na 53. kilometru ve směru z Bratislavy na Brno došlo časně z rána k dopravní nehodě nákladního vozidla, blokován ještě nějakou dobu bude jeden jízdní pruh, proto počítejte s možným kratším zdržením. Šťastnou pondělní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Kdo má svátek a cože se událo 3. srpna zajímavého v historii, vám prozradí ranní jízda Rádia Jih za pár minut. Teď totiž dostávají prostor hity pro

6 je tady a tím pádem Milušky mají svátek. Gratulace míří na Břeclavsko, kde jich máme 94, na Hodonínsku jich žije 79, Veselsko jich hlásí 41 a gratulace míří na Zlínsko, kde máme rovnou 100 dnešních oslavenkyň. Žena jména Miluška musí být milá, vždyť jí to bylo dáno do vínku. Nositelky jména Miluše jsou také předurčeny k tomu, aby byly milované. Tak holky, všechno nej, za chviličku pro vás hudební dáreček, poetika a blízko. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví lesa na manda, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A to by nebyla raní za rád jejich, abychom se nepodívali také lehoulince do historie na nějakou tu zajímavost. To se psal 3. srpen roku 2003, když Břeclavan Honza Příborský, tehdy jako vůbec nejmladší Čech, zdolal kanál La Manche. Do Anglie náš jihomoravský reprezentant odjížděl s jediným cílem – doplavat do Francie. Místo skoku do vody ale téměř 2 týdny jen čekal a čekal, až se uklidní počasí. Nakonec se ale dočkal, ovšem musel se vypořádat s chladným mořem, silným proudem i hustou mlhou, ale zvládl to, klobouk dolů. Dnes nás znovu čekají hodně vysoké teploty, jak ostatně prozradila aktuální předpověď počasí, a spousta z nás by se ráda skladila klidně až na severním pólu. A když se řekne severní pól, většina z nás si představí ledoborce nebo polární výpravy. Před 68 lety se tam ale jako první dostala ponorka a ani se přitom nevynořila. Dne 3. srpna roku 1958 podplula americká jaderná ponorka USS Nautilus severní pól a dokázala něco, co do té doby nikdo nepovažoval za možné. Zatímco běžné ponorky se musely každých několik hodin nebo dnů vynořovat kvůli vzduchu či dobíjení baterií, Nautilus díky jadernému pohonu vydržel pod hladinou celé týdny. Tak i takový milník se odehrál 3. srpna. Zpátky k Miluškám, jež mají po celý dnešní den svátek. Tady je slibovaný hudební dár.

0: 7:19, Shakira, za chviličku Bruno Marsa nebo Morandy, teď přidáme trošku kultury, protože na brněnském Špilasu, chcete-li Špilberku, se v srpnu propojí dva hudební světy, které byste vedle sebe možná nečekali. Co letos zazní na nádvoří hradu? Na brněnském Špilberku se letos potká klasika s hudbou z počítačových her. Festival Špilberk nabídne vedle tradičních koncertů také skladby ze hry Kingdom Come Deliverance. Hudební předítka se uskuteční od 17. do 23. srpna na nádvoří hradu. A mnozí si to spojení nedokážou představit, ale prý to rozhodně bude stát za to. Tak ranní tip na kulturu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď 7:19, zpátky hitům pro dobrou náladu. Je pondělí 3. 8. My v této hodince budeme opět a znovu soutěžit o dovolenou snu.

Teploty šplhají výše a výše a tak nabízíme další a další hity pro dobrou náladu a osvěžení. V pondělí 3. srpna tady s námi byli Morandi a Angels. Už za chviličku kapela Mirai. Kylie Minogue.

0: Co nového?
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňágáš Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, minutka a bude půl osmé.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Ve Bzenci dnes začíná stavba dvou nových kruhových objezdů na silnici 1/54. Provoz v místě bude vedený kivadlově za pomoci semaforů. Dopravní omezení potrvají přibližně 3 měsíce a stavba vyjde na více než 43 milionů korun. Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských táborů a udělili jen 2 pokuty za 5 000 korun.
6: Rádio Jih. Počasí.
0: A teď pohled na aktuální teploty. Vladné u Břeclavi rovných 20, o stupínek více, tedy 21 měříte v Dolním Němčí. Břeclav, Tvarožná Lhota schodně po 22 stupních Celsia.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké pondělní ráno i na cesty na Brněnsku mezi Pavlovem a Loděnicemi havarovala 2 osobní vozidla. Zdržení nárazové a na D2 mezi 36. a 40. kilometrem ve směru na Bratislavu v pravém jízdním pruhu probíhají údržbové práce. Projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
6: Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Vrčíme dál, je přesně 7:30. Tady jsou slibované hity pro dobrou náladu i osvěžení.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 9.

7.37, George Ezra v pondělní ranní jízdě, za chviličku Kylie Minogue a nebo DJ David Guetta. Teď míříme k penězům. Normálně s nimi neplatíme, v Česku máme českou korunu, ale když už jedeme třeba na výlet nebo na dovolenou, tak potřebujeme v mnoha případech eura. No a eurobankovky čeká po téměř 30 letech naprosto nový kabát. Od roku 2030, maximálně 31, by je místo dnešních motivů mohly zdobit slavné osobnosti evropské kultury, případně příroda a ptáci. Ve hře je například Beethoven, Marie Curie Skłodowska, Leonardo da Vinci nebo česko-rakouská spisovatelka a bojovnice za mír Berta von Suttner. Brno má tak

0: Konečné rozhodnutí oznámí Evropská centrální banka do konce letošního roku. Tak eurobankovky čeká největší proměna za téměř 30 let. O jejich nové podobě můžete rozhodovat i vy, co vy veřejnost.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní ranní pohodička v ranní jízdě rádech DJ David Betla, Getta, Alok, Run Run River, co nevě, co ve Zylem, ale teď v pondělí 3. srpna, další kolo naší soutěže.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Tak si tipněte čtyřmístný kód a vyhrajte dovolenou za 80 tisíc korun. Na jednoho výherce čeká týdenní pobyt na luxusní chatě Berovka v Tatrách až pro 6 osob a termín si během roku vyberete vy sami. Jaro, léto, podzim, zima, co vám více vyhovuje. Pokud tedy toužíte po dokonalém uvolnění, nechte se hýčkat třeba v privátním wellness centru. Příjemné teplo sauny, bublinky, výřivky a osvěžení v kádi vytvoří naprosto ideální místo nejen pro večerní odpočinek. Uvnitř chaty si zkrátka užijete luxus 5-hvězdičkového hotelu od skandinávských designérů a přece s naprosto krásným, hřejivým pocitem domova. A ano, pouhá 4 čísla nás dělí od dovolené snů. A dneska v úvodu nového 1. srpnového týdne roku 26 navíc s nápovědou, protože v minulém týdnu se vám bohužel nedařilo, tak jsme se rozhodli postupně přidávat nápovědy. Možná už další nebude třeba. Třeba se vám poštěstí, my bychom samozřejmě byli velmi rádi, ale přece jenom pojďme na tu první nápovědu, protože v té předchozí šanci, kdy náš posluchač tipoval správný pin, už využil té nápovědy. A tím špatně, ale využil. Jak si s tím poradíte vy další? A což je ta nápověda? Správný čtyřmístný vstupní kód má spojitost s rádiem jich. Tak si dejte 1+1 dohromady, mrkněte třeba na naše webové stránky www.radiojich.cz, kde samozřejmě nalezete informace o této soutěži i o chatě Medovka v Tatrách. A možná, že na našich webových stránkách naleznete tu správnou kombinaci čísel. Kdo se o to pokusí teď přes linku 518-345-678, se dozvíme v zápětí. Ptáme se dobré ráno komu?
2: Čau, čau. Honza do Břeclavy.
0: Honza z Břeclavy. Jaký měl Honza víkend?
2: U bazénu odpočinkový.
0: Takže klídek, pohodička. Takže bys dokázal další týden relaxovat v Tatrách úplně bez problémů.
2: Klidně.
0: Super, tak Honzi, my ti držíme pěsti, poprosíme tě o to správné číslo, o ten pin, který otevře dveře od té chaty.
2: Tak zkusíme rok vysílání váš, tak 1995.
0: 1995. Honza na to taky dobře s využitím této nápovědy. Bude to však stačit? Honza z Břeclavy zkouší 1995. Ale ani Honza se v tomto případě do Tater nedostane. Honzi, zdravíme do Břeclavy, moc děkujeme, měj se hezky.
2: Ahoj,
0: čau, čau. No ale přihořívá, dámy a pánové, přihořívá a co nevidět, zvoláme hoří. Ale naštěstí jenom ve vysílání rádia jich. V tomto suchém a horkém počasí s tím hořením opatrně. No, dál vysílání rádia jich, rádia Jižní Moravy nabídne další soutěžní kolo, ve kterém můžete získat týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun. Já jenom připomenu, že podrobné informace na našem webu www.radiojich.cz a kdyby náhodou teď teprve někdo přiladil, tak taky připomínám první nápověd. Správné čtyřmístné číslo. Chcete-li správný čtyřmístný vstupní kód, má spojitost s rádiem jich. A popravdě řečeno, těch variant zas až tolik není.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu rádia jich.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tesne před 8 v pondělní raní je Major Lazer, co nevidět, zpěvačka Pink. S peckou Fever Dream, Alex Warren. A v úvodu nového pracovního týdne zazní kapela Krištof a jejich Hollywood. V pondělí 3. srpna jsou připraveny další čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě něho se dozvíte fakt o tom, že hygienici na Jihomoravě zkontrolovali dětské tábory. Co myslíte, našli anebo nenašli nějaká ta pochybení? Prozradíme už za chviličku, nezapomeňte, i dneska soutěžíme o dovolenku snů.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině.

Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: vysílající modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
0: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Hezké už srpnové ráno, Moravo, za minutu bude 8.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Ve Bzenci dnes začíná stavba kruhových objezdů a hygienici na jihu Moravy zkontrolovali dětské tábory. Ve Bzenci dnes začíná stavba dvou nových kruhových objezdů a přechodů pro chodce. Řidiče tak čekají přibližně 3 měsíce dopravních omezení. Práce se dotknou hlavního průtahu městem na vytížené silnici 1/54. Doprava bude po celou dobu vedená kyvadlově a provoz pohlídají semafory. Omezení budou stavitelé zavádět postupně podle jednotlivých etap. Nové kruhové objezdy vzniknou na náměstí Svobody a v křížení ulic Strážnická, na Pančavě a na Mítě. Cílem celé akce zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy. Náklady na stavební práce přesáhnou 43 milionů korun. Jihomoravští hygienici zkontrolovali během července 68 dětských letních táborů. Odhalili pouze 2 pochybení a udělili pokuty v celkové výši 5000 korun. Problémy se týkaly zdravotnické dokumentace a nesprávného zmrazování potravin. Jeden z táborů ale musel provozovatel předčasně ukončit. Důvodem byl náhlý výskyt žaludečních potíží u 20 dětí a 2 dospělých. Podle hygieniků šlo pravděpodobně o noroviry s velmi rychlým průběhem. Hygienici zároveň upozorňují na příměstské tábory, které ze zákona nekontrolují. Rodiče by si proto měli sami prověřit podmínky stravování i hygienické zázemí.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Včerejší slabé ochlazení je fuč, dnes ale i další dny v tomto týdnu nás opět čekají úmorná vedra. Co tady očekávat od startu 1. srpnového týdne roku 2026? Podle meteorologů tuť teploměru v Jihomoravském kraji může ojediněle vyšplhat až na 39 stupňů Celsia. Na severu kraje lokálně kolem 34 stupňů, ve Zlínském pak maximálně 37. K tomu očekávají meteorologové jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka spíše odpoledne a večer. Aktuální teploty je Klentince 19, Polešovice, Veselí nad Moravou 21, Strážovice 22 stupňů Celsia.
0: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
8: Rádio Jih. doprava.
7: A ještě míříme za vámi na cesty na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi. Na průjezdu z Pitihněví havarovala dvě osobní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří, a to v obou směrech, tak opatrně. Na Zlínsku mezi Napajedli a Bílovicemi před Topolnou havarovala dodávka. Počítejte s omezením, nehodu došetřuje policie. Na D2 na 53. kilometru ve směru na Brno stojí odstavený kamion a na D2 zůstáváme právě na 53. kilometru. Stále ještě také probíhají odklízecí práce, protože tam čas je z rána havarovalo nákladní auto, ze kterého vytekl olej. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: 8 hodin, 2 minutky, tady je zpěvačka Pink, za chviličku Rihanna a Jay-Z a pak se zaměříme na elektromobily.

0: 10 minut po 8 hodině Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Z počátku týdne prý deštníky budeme potřebovat proti sluníčku, ke konci týdne možná proti dešťovým kapkám. Tak uvidíme, co nám nabídne první srpnový týden roku 2026. Teď ale k těm elektromobilům, přesněji řečeno k nabíječkám, protože v Česku v tuto chvíli máme více nabíječek než aut, která by je využívala. Funguje u nás téměř 7700 veřejných dobíjecích bodů a na jeden připadá zhruba 10 čistých elektromobilů. Celková kapacita sítě je dokonce více než trojnásobná oproti tomu, co po nás aktuálně požaduje Evropská unie. Důvod je ale jednoduchý. Stát se připravuje na budoucnost. Zatímco dnes u nás jezdí zhruba 73 tisíc elektromobilů, v roce 2030 jich má být podle vládního plánu 250 000. Na stavbu veřejných nabíječek bylo navíc vyčleněno 6 miliard z evropských peněz a 5 miliard už provozovatelé využili. Řada stojanů tak dnes čeká na zákazníky. Roli ale hraje samozřejmě také cena. Doma lze auto přes noc nabíjet třeba za 4 koruny za kWh. Zatímco u některých veřejných stanic stojí energie i 16 nebo dokonce 18 korun a odborníci dodávají, že čekají, že současný nadbytek nebude trvat dlouho. Už za 3 až 4 roky by se počet aut a nabíječek mohl srovnat a na některých místech by stojany naopak mohly začít chybět. Tak to slyšíte sami, dnes z části mnohé nevyužité a za pár let dost možná nedostatkové zboží. Muziky je, ale naštěstí a bude stále dost, a tak z ranní jízdy rádiích posíláme song Fever Dream.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kryštof a Hollywood. No, v Hollywoodu se podobné scény točí běžně, ale je to mimo komunikace. Ale za to by se taky fakt nemusel stydět kde jaký scénárista. Když si člověk smete brzdu s plynem, může parkování samozřejmě skončit opravdu těsně. Jako v tomto případě, kdy jeden senior ve Švýcarsku, jež se o tom sám chudák přesvědčil, a to rovnou mezi dvěma domy. Zaparkoval chudák mezi dvoma barákama, auto nešlo ani tam, ani zpátky. Hodně nepovedené otáčení má tady za sebou 87letý řidič ve Švýcarsku. Omylem zajel do úzké slepé ulice a při cestě zpátky prvně narazil do kovového zábradlí. Další manévrování si pak spletl brzdu s plynem a následovalo hned několik dalších nárazů. Auto se nakonec doslova do písmene zastavilo až ve chvíli, kdy se zaklínilo mezi dva domy. Jak jsem říkal, nešlo tam ani zpátky. Senior jel naštěstí sám, nikomu se nic nestalo, ale podle policie jsou škody značné. Řidič na místě přišel o řidičský průkaz a zpátky ho může dostat až po lékařské prohlídce. Ve Švýcarsku přitom musí řidiči starší 75 let absolvovat podobné vyšetření každé dva roky. No, auto musela vytáhnout odtahovka. Bylo to nejenom se skřípáním plechu, ale i s opadáváním omítky. No, když jsem viděl fotku, musím říci, že toto už je opravdové umění. Líbil se mi ale jeden zasahující policista, který říká, když to viděl, bože, dej mi dost cíli, abych poznal, kdy ty papíry mám sám vrátit, nebo příbuzné, kteří mi je seberou. Je prostě v určitém věku už je to cufíl. No, ale tak papíry od lékaře měl, stalo se a stát se určitě může i mladšímu řidiči, tak vám všem přejeme si jen šťastnou cestu a za volanty. Teď brajedem sa Summer of 69.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jeho pracovního týdne. Ľudia, nie sú zlí. Novinky z Jižní a Jihovýchodní Moravy odhalí už za količku. Tentokrát je krátké jihomoravské zprávy s datem 3. 8.

0: www.klimastyle.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Za minutku bude 8:30.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: V Hodoníně dnes startuje rekonstrukce semaforů na Brněnské ulici. V první etapě práce začínají u bývalé prodejny Husqvarna. Řidiči úsekem projdou se sníženou rychlostí a provoz pohlídají dočasné semafory. Autobusové zastávky na Brněnské ulici zůstávají v provozu bez omezení. Jihomoravští hygienici zaznamenali za červen a červenec stovky případů salmonelóz a campylobacterióz. Lidé by měli chlazené a mražené potraviny nakupovat až nakonec a převážet v chladící tašce. Ve vysokých teplotách se doporučuje vyhýbat hutným pokrmům, omáčkám a majonézám.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak v pondělí 3.8. mrkneme i na aktuální ranní teploty. Zdravíme do Dambořic, kde měříte 23 stupňů Celsia, Vlčnov 24 a letních 25 stupňů. Máte aktuálně v Břeclavi a Moravském Žižkově.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Znovu taky na cesty připomínáme na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi na průjezdu z Pitihněvy havarovala dvě osobní vozidla, blokován je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří v obou směrech a pozor na D2 na 8 kilometru ve směru na Brno, stojí odstavené nákladní vozidlo, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
5: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
4: Hitům pro dobrou náladu, po víkendové pauze přidáme v ranní jízdě Rádio Jih i soutěž Dejte si pozor na jazyk a budeme mít něco pro milovníky vína.

0: si živou hudbu a užít si skvělé jídlo a letní atmosféru. Dobré ráno, komu?
1: Ahoj, Hanka Svatobořice.
0: Ahoj, Hani, ty budeš určitě milovnice dobrého vína.
1: No to teda.
0: Tak fajn, tak pravidla naší soutěže, předpokládám, jsou ti jasná?
1: Ano, jsou.
0: Tak ti držíme pěsti, startujeme a ptáme se, najdeme v Žádovicích, respektive Žádovice v Jihomoravském kraji?
1: Přes Žádovice jezdím denně, takže určitě tam jsou.
0: Mm-hmm. Prosím tě, podívej se na oblohu, ale opatrně, no jestli máš sluneční brýle, svítí u vás teď sluníčko?
1: Já myslím, že svítí sluníčko úplně všude dnes, že je to peklo, bude peklo.
0: Až moc možná, že?
1: Je to tak.
0: No a už jsi letos opálená?
1: Já bych řekla, že jsem opálená, ale když vidím kamarádky, které přijeli od moře, tak opálená nejsem.
0: No tak to je tím, že na jihu Moravy je víc teplo než v tom moře, že asi?
1: Ano, je hejda. No.
0: My ti blahopřejeme, 2 stupenky jsou tvoje, užij si nejenom víno, ale i dobré jídlo a samozřejmě muziku. Měj se hezky a krásný víkend, který je za dveřmi. Musíme myslet optimisticky, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tři čtvrtě na devět, Spice Girls a Wannabe, za chviličku IMT Smile a ľudia nie sú zlí. Míříme k vodě, i když ne, bohužel ubývá. Na Vranovské přehradě se letos pláže nezvykle prodlužují. Není to ale důvod k radosti. Kvůli horku a nedostatku deště rychle klesá hladina vody. Podle provozovatele pláže ubývá voda neskutečně rychle. Lodě s občerstvením proto musí pravidelně posouvat, aby nezůstaly stát na suchu. Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy jen asi na desetině běžného množství. Za první polovinu roku navíc z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody víc, než do ní přiteklo. Voda je potřeba hlavně pro zásobování obyvatel pitnou vodou a také pro řeku Dee a Národní park Podyjí. Do budoucna by prý mohl pomoci zhruba 70 kilometrů dlouhý kanál, který by přiváděl vodu z Dunaje do Dee přes Vranovskou přehradou. Studie už potvrdila, že je projekt technicky možný, zatím se ale teprve jedná s rakouskou stranou. Jestli se kanál Dunaj-Dee skutečně postaví, proto zatím není jisté. A otázka je, jestli v Dunaji bude taky dostatek vody. Takže pokud se chystáte na Vranov, místa pro deky bude letos víc než dost. Důvod k radosti to ale bohužel není. Voda z přehrady totiž mizí nezvykle rychle.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dát do let 90. Po deváté něco z těch novějších, třeba Dermot Kennedy. A hudební perpetuum mobile rozpohybovala Evča Farná. No a v úvodu nového pracovního týdne měl takové citlivé téma. Na jihu Moravy přibylo průjmových onemocnění. Budeme konkrétnější, no a po 9. hodině se pustíme opět a znovu do soutěže, ve které může někdo z vás získat dovolenou snů. Máme nápovědu, pomůže vám? No kežby!
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině raz.

0: někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmosu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňaga až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Hezké už srpnové pondělí je 9.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: V Hodoníně dnes začíná oprava semaforů a na jihu Moravy přibylo průjmových onemocnění. V Hodoníně dnes začíná velká rekonstrukce a modernizace světelné signalizace v Brněnské ulici. Stávající semafory už totiž dosluhují a jsou ve špatném stavu. Práce na dvou křižovatkách potrvají přibližně 2,5 měsíce. Rozděleny budou do dvou etap. Dnes se začíná u bývalé prodejny Husqvarna, na konci srpna pak na křižovatce u Špaka. Ulice zůstává po celou dobu průjezdná, dopravu ale usměrňují dočasné semafory nebo školení pracovníci. Rychlost je omezena na 30. Nové semafory budou umět detekovat projíždějící auta a dají přednost vozidlům záchranných složek. Součástí stavby je i oprava chodníků a bezbariérových přechodů pro chodce. Autobusové zastávky na Brněnské ulici pak zůstávají v běžném provozu bez omezení. Vysoké letní teploty na jihu Moravy svědčí bakteriím a hygienici hlásí stovky případů průjmových onemocnění. Jen za červen a červenec zaznamenali 185 případů salmonelózy a 522 případů kampylobakteriózy. Odborníci proto apelují na zvýšenou obezřetnost při nákupu a skladování potravin. Chlazené a mražené jídlo byste měli do košíku dávat až na konec. Pro převoz obchodu je nejlepší využít chladící tašku a doma potraviny co nejdříve uložit do lednice. Hygienici zároveň radí přizpůsobit horku i samotné stravování. V těchto dnech se proto raději vyhněte hutným pokrmům, omáčkám nebo majonéze.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Už je to prostě tak, na Moravu míří vlna extrémních veder, na konci týdne ale přijde změna, úleva, alespoň co se tropických teplot týče, slibují meteorologové, objevit by se mohly i dešťové kapky, ale to ještě daleko. Co nás čeká dnes? Co nás dnes čeká a nemine, no podle meteorologů místy dokonce až 39 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 37. K tomu očekávají jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka, spíše odpoledne a večer. Míříme k aktuálním teplotám. Velehradu, Uherské Hradiště 26 stupňů, Rakvice 27, Josefov 29 stupňů Celsia.
10: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A ještě na cesty na dálnici D1 na 200 km za sjezdem na Brno Slatinu směrem na Jihlavu havarovala dvě osobní auta, ale výpruh je neprůjezdný. Kolona v tuto chvíli asi kilometr bude narůstat. Nezapomeňte na záchrannou uličku. Na D2 na 7 km ve směru na Brno stojí stále u hranice porouchané vozidlo. I tady opatrně. A připomínáme, na Uhersko-Hradišku ve Zlechově na místní komunikaci došlo ke střetu dvou osobních aut. Tady se projíždí bez zdržení, ale projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.

anebo Milky Chance. Tak schválně, kolik lidí za život průměrně políbíme? Možná vás překvapí, že to číslo není zas tak vysoké, když na stranu druhou asi bude záležet na úhlu pohledu. Každopádně vědci spočítali i to, kolik pus si týdně rozdají zamilované páry. A my na to za pár minut v letním vysílání rádia jich mrk.

0: už za chviličku rozpohybuje hudební perpetuum mobile F. Čafárna. Teď je ta otázka, kolik lidí jste v životě políbili? Necháme vám chviličku, aby se to mohli spočítat. Někdo třeba na prstech jedné ruky, někdo na dvou. Někdo by k tomu potřeboval více do prstů. No, podle nové studie je průměr, dámy a pánové, kolem 19. A pak, že je statistika nudou je. No, má však cenné údaje. První romantická pusa prý přichází nejčastěji zhruba v 15 letech a zamilovaní se podle výzkumu políbí v průměru 33krát týdně. V letě prý ještě víc. Takže jestli jste se dnes ještě nezačali líbat, jestli se dnes ještě nikoho nepolíbili, máte rozhodně co dohánět. No a líbat se jistě budete moci i v Tatrách. A teď nemyslím na ty odolné nákladní vozy, ale na hory. Už za pár minut se ponoříme do pátrání po kódu, jež otevírá dveře k luxusní dovolené.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: 5000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: vyhrát v úvodu nového pracovně prázdninového týdne vystělou dovolenou snů v hodnotě 80 litrů. To by nebyl pravda špatný úvod týdne, co vy na to? Pondělí 3.8. se to může stát.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Máte chuť na týden v Tatrách v opravdu luxusním stylu? Pak posloucháte to správné rádio, rádio jich, rádio Jižní Moravy. Hrajeme totiž o pobyt na chatě Merovka pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun a stačí stále jediné. Správně tipnout čtyřmístný kód od jejich vstupních dveří. A jakmile je otevřete, vstoupíte do pohádkového luxusu. Vstoupíte do oázy klidu, do něčeho, co je dnes neskutečně vzácné. Chata Merovka se totiž nachází v odlehlé lokalitě a proto zaručuje dokonalé soukromí. Pokud tedy toužíte po dokonalém uvolnění, jste tady správně. No a teď už jen ten správný kód. Snad vám k němu dopomůže i naše dnešní nápověda. Správný čtyřmístný vstupní kód má spojitost s rádiem Jih. A první dvě šance, které jste dneska, nechci říct, že promárnili, ale prostě nenabídli jste ten správný kód, tak už se motali kolem těch čísel rádia Jih, rádia Jižní Moravy. Já jsem odkazoval v dnešní ranní jízdě, abyste se mrkli na www.radiojih.cz, jenom že se tam dozvíte více o této soutěži, ale jsou tam vlastně v podstatě všechna čísla motající se okolo rádia Jih, rádia Jižní Moravy a z toho, když to dáte dohromady s tou dnešní nápovědou, vzejde prostě onen čtyřmístý vstupní kód, který vám otevře dveře do vysněné luxusní dovolené. 518-345-678, volejte k nám sem do studia, pojďte si odemknout dovolenou snů. Dobré ráno přejeme komu? Tutkošovi. Tak 518-345-678, anebo spíše už dobré dopoledne, záleží na to, kdy jste dneska měli štěstí vstávat. Hezké pondělní dopoledne komu a kam?
2: Ahoj, tady Martina z Moravského Písku.
0: Martina volá z Moravského Písku a Martina by ráda do Tatér.
2: Ano, určitě.
0: A už tam někdy byla třeba na dovolené nebo na nějakém výletě?
2: Ne, zatím ještě ne.
0: Tak to bude premiéra.
2: No, bude, možná.
0: A u toho bude taky rádio, jich rádio Jižní Moravy. To nás nesmírně těší. Držíme pěsti. Martina, nápovědu si slyšela?
2: Ano, slyšela.
0: Super. Takže, 3, 2, 1. Teď poprosím o ten správný kód.
2: 8890.
0: 8890. Zadáváme do systému 8890. Marti, ne, to číslo už dneska zkoušel Mira z Veselý po ránu v ranní jízdě. Sapristy, ty jste měla možnost to poslouchat, že?
2: Nevadí.
0: Tak snad za 72 hodin, pokud je nikdo nepředběhne, měj se hezky a děkujeme, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Čau. To je tak nesmírně velká smůla. Jen co jsme vydali naši nápovědu, během třech dnešních typů máme dvakrát schodu. 889, Míra z Veselý, 889, Martina. No a z představy tady byl vlastně ještě Honza, můžeme prozradit 1995. Tak jsme na vás hodní, tak tato čísla neskoušejte. Ale už se na vás těší Vlastě Macík a říká, že samozřejmě nápovědu zopakuje, možná přidá třeba i nějakou další, abyste se k té dovolené snu dostali. Dále držíme pěsti. Ať se vám daří.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Moravy, 9 hodin 56 minut, to je aktuální čas. Tak co nás čeká za muziku takhle po desáté? Budou One Republic, Stop and Stare. Co se týká československé muziky, horký že slíže, silný refrén. A dáme si taky něco novějšího, Shakira, Daj Daj.

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Hezké dopoledne, bylo 10 hodin.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Zácná žarošická Madonna prošla vyšetřením na tomografu a na brněnský Špilberk vás pohodlně vyveze autobus. Zácná dřevěná socha žarošické Madony podstoupila vyšetření na tomografu brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Gotické dílo z roku 1323 patří k nejvýznamnějším církevním památkám na Jižní Moravě. Odborníci díky počítačovému tomografu zjišťovali celkový stav historické plastiky. CT vyšetření odhalilo, že socha Panny Marie i s Ježíškem je vyřezaná z jednoho jediného kusu dřeva. Lékaři a restaurátoři taky zjišťovali případná poškození od červotočů nebo neznámé minulé opravy. Získané informace pomohou odborníkům při jejím dalším restaurování. Zácné dílo je trvale k vidění v poutním kostele svaté Anny v Žarošicích. Cesta k brněnskému hradu Špilberk je od soboty výrazně pohodlnější. Dopravní podnik města Brna k památce nasadil pravidelnou autobusovou linku číslo 80. Návštěvníci tak už nemusí šlapat do prudkého kopce. Autobus začíná na zastávce Česká a jedním ze zastavení je i obilní trh nebo Úvoz. Linka jezdí každý den od 8:30 ráno až do 9:30 večer v půlhodinových intervalech. Spojení můžete využít třeba 15. srpna na Den Brna, kdy hrad otevře nové kasematy.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Dnes očekáváme jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka, spíše odpoledne a večer. Nejvyšší teploty na Jižní Moravě dnes 36 až 39 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji 34 až 37. 26 stupňů Celsia teď aktuálně měříte v Kyjově, ve Zlíně, v Jalubí a také v Zaječí.
0: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih, doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Na Brněnsku v Radosticích prostřední ulici zasahuje záchranná služba u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme... Co? To vám řekneme už za chviličku.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Já jsem si totiž říkal, že využiju tady toho 10-sekundového intra, takže budou Green Day a bude taky Mikolas Josef a kapela. 10 hodin, 3 minuty, krásné dopoledne.

0: čeká ve vysílání rádia jich dál. Po řetězové nehodě v Brně začal boj o čas. Malé holčičce se náhle přitížilo a cesta do nemocnice se změnila v pořádně napínavou jízdu. Ale všechno dobře dopadlo, tak o tom budeme na rádiu jich mluvit po další dvojce hitu pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu na jihu, posíláme slibované horký žeslíže a taky One Republic s Tapen Stairs.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klima Styl,
1: www.klimastyle.cz.
3: Radio Jih, Radio Jižní Moravy.

0: poráku, takhle hraje se na kytaru, zpívá se Stop and Stare od One Republic. 10 hodin 16 minut, to je aktuální čas a v tuto chvíli míříme po frekvencích rádia jich tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Policisté pomohli dostat malou holčičku co nejrychleji do brněnské dětské nemocnice. Dítě totiž cestovalo s maminkou v autě, do kterého při řetězové nehodě na Ostravské ulici narazila dodávka. Zpočátku nic nenasvědčovalo vážnějšímu zranění. Holčička ale po několika minutách začala zvracet. Její dědeček ji proto vezl do nemocnice a policisté mu kvůli hustému provozu razili cestu se zapnutými majáky. Kolonami a křižovatkami ho doprovodili až ke zdravotníkům a ušetřili tak cenné minuty. Všechno nakonec dobře dopadlo, tak policistům samozřejmě posíláme z rádia jejich palec hore a další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio jich. Rádio jich. Rádio.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

která je v krásné přírodě pod slovenskými Tatrami, a dnes jsme zveřejnili také první nápovědu. Držte vlnu na jihu, jakmile se totiž ozve znělka soutěže, já vás vyzvu, abyste volali sem k nám do studia, což teďka není, tak budete mít šanci vyhrát právě týdenní pobyt v luxusní chatě Medouka v hodnotě 80 tisíc korun. Tak a pokud máte rádi svůj čas a chcete ho dobře investovat, tak doporučím, abyste teďka nevolali, protože je to opravdu zbytečné. We'll be right back.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.
1: Kdo si chce užít týdenní pobyt na chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami, může každý všední den typovat čtyřmístný kód, který mu chatu Medouka odemkne na celý týden. Chata je až pro 6 osob, užijete si i venkovní posezení na terase z lehátky, odkud si vychutnáte ranní kávu nebo západ slunce s výhledem na hory. K dispozici je grill se vším příslušenstvím, jsou pro vás připraveny taky pantofle, osušky i župany, aby byl váš pobyt co nejpůsobnější. Pohodlnější. Jak na to? Je to úplně jednoduché. Stačí po výzvě moderátorů, to znamená, když to řeknu já, když to řekne Lukes, když to řekne Verča, která tady sice teďka není, tak voláte sem k nám do studia na číslo 518-345-678 518-345-678 a typujete čtyřmístný kód od chaty Medouka, který vás dostane právě tady na to Slovensko a máme pro vás samozřejmě už také nápovědu, prosím vás, tak má to souvislost s naším rádiem Jich. Ten čtyřmístný kód má souvislost s naším rádiem Jich. Tak 518-345-678, jdeme uvolnit telefonní linku a zjistit, kdo pak bude jako první na telefonní lince. Halo, halo, rádio Jich, kdo pak je tam?
2: Tady Standa ze Strážnice.
1: Nazdar, Stando ze Strážnice, co provádíš?
2: No, pracuju.
1: Pracuješ, dobře, a jde to dneska od ruky?
2: No, je strašně vedro, nedá se moc.
1: Jasné, prosím tě, co Tatry, už jsi byl někdy na dovolené v Tatrách?
2: Když jsem byl mladší, tak jsem tam byl, no.
1: Aha, dobrá.
2: Teď jsem tam dlouho nebyl.
1: Jo, tak prosím tě, mě zajímá jedna jediná věc a to je ta, jaký myslíš, že by to ten čtyřmístný kód mohl být?
2: Já si myslím, že je to číslo 3163.
1: 3163, jo? Tak je to správně. Prosím tě, proč si myslíš, že zrovna toto, mě třeba teďka nenapadá, proč by to mělo mít souvislost s naším rádiem? 31.
2: Pak je to vaše adresa.
1: Jo, takhle, 3163, aha, dobrá, tak jdeme na to, jdeme zkusit, jestli máš pravdu, nebo ne. 3163. Ne, ne, tak Sando, děkujeme, měj se krásně, čauko.
2: Na skle.
1: Tak nezapomínejte, prosím vás, na to, že jakmile zkusíte tipovat, tak potom můžete až po 72 hodinách a ani tip 3163 není správný, jak už jsme říkali, tak opravdu ten čtyřmístný kód, abyste se dostali na chatu Medouka pod Slovenskými Tatrami, má prostě souvislost taky s naším rádiem. Tak držíme pěsti.
0: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se

0: Národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: A ještě jedna dobrá zpráva pro vás, pro všechny, kteří hrajete právě o ten luxusní pobyt, týdenní pobyt na luxusní chatě Medouka v Tatrách na Slovensku, tak dobrá zpráva je ta, že dneska budete moci typovat ještě třikrát, ano, ještě třikrát budete mít možnost typovat ten číselný kód.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Děcka, hezké dopoledne, blíží se nám 11. hodina.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Mikulov svěří zeleň na Kozím hrádku odborníkům a na jihu Moravy přibývá nebezpečného pronásledování ex-partnerů. O novou zeleň na zrevitalizovaném Kozím hrádku v Mikulově se v následujících 3 letech postarají specialisté. Mikuloští radní svěřili péči společnosti Florstyle, která se na obnově návrší sama podílela. Město za 3letou údržbu stromů, keřů i trávníků zaplatí více než 2,5 milionu korun bez daně. Podle radnice je tato péče klíčová pro stabilizaci nových výsadeb. Představitelé města navíc považují za smysluplné, aby údržbu dělal někdo, kdo tamní zeleň do detailu zná. Kozí hrádek se po kompletní renovaci za 45 milionů korun otevřel veřejnosti letos v červnu. Součástí úprav bylo prosvětlení porostů, výsadba domácích stromů i retenční opatření proti erozi svahu. Jihomoravská policie řeší stále více případů nebezpečného pronásledování, takzvaného stalkingu. Do konce června jich zaznamenala 21, což je o 9 více než ve stejném období loni. Číslo rozhodně není ale konečné, často nejsou tyto případy nahlášeny. Stalking znamená dlouhodobé a neustálé obtěžování, například desítkami zpráv denně, vytrvalým telefonováním nebo slíděním před domem a v práci. Ve více než polovině případů jde o bývalé partnery, kteří se nedokážou smířit s rozchodem. Podle odborníků k nárůstu přispívají i sociální sítě, které pronásledovatelům usnadňují kontakt. Součástí takového chování bývá často i vyhrožování nebo vydírání. Pachatelům hrozí až roční vězení, většina z nich ale odchází od soudu s podmínkou.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka, spíše odpoledne a večer. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 34 až 37. Jak se tak dívám, tak v Kunovicích máte aktuálně 33 stupňů Celsia, v Tvrdonicích 28, ve Vacenovicích 27 a v Hluku taktéž 33.
5: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih. doprava.
6: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně Králově Poli v Dobrovského ulici se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte, místo je plynule průjezdné. Kolona se netvoří, včasnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Máme 2,5 minuty po 11. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne a posílám Sigmu Nobody to Love.

něco ještě mluvil, jakože tak, já jsem, asi klimatizace, že jo? No, můžeš, samozřejmě, zapni. Tak a co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Břeclav upozorňuje cyklisty na pravidlo, které někteří stále přehlížejí. Na několika chodnících proto přibylo nové značení. Ale musím říct, že se to netýká jenom Břeclaváku, ale prostě vás všech, kteří jezdíte na kole, nebo i

0: Zamrla v 11 hodin, skoro 16 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, díky za to a pozor, zbystřete vy všichni, kteří jezdíte na kole a koloběžce. My se sice teď vydáme do Břeclavy, kde nás ladíte na 101.4 FM, ale tohle je zásadní informace pro všechny cyklisty a koloběžkáře v Česku, nebo ne zásadní informace, ale připomínková informace. Na chodnicích v Břeclavi se objevily piktogramy s přeškrtnutým kolem. Město je nechalo umístit v ulicích 17. listopadu Jana Palacha a v Sadech 28. října. Značení připomíná, že po běžném chodníku nesmějí jezdit cyklisté ani lidé na elektrokoloběžkách. Výjimkou jsou jen označené společné stezky. Strážníci podobné přestupky většinou řeší domluvou, na místě ale mohou uložit pokutu až 1500 korun. Ve správním řízení potom můžete si polepšit a pohoršit o pěkných 5000 korun. Tak bacha na to.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a my se vydáváme v tuhletu chvíli zpět do 90. let, protože přichází MC Shar and the Real McCoy, jejich hitovka Another Night, za chvíli tady taky Burak Jeter, nebo slovenští No Name, Mě alebo Áno. Díky za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Užívejte pondělí.

0: 3. srpna. Díky za to, že posloucháte. Za chvíli Joe, Black Eyed Peas, anebo ještě když nahlédnu, moment, tak bude taky Bruno Mars. Každopádně teď vám řeknu, co nás čeká ve vysílání Rádia Jigdál. Nevítanou koupel museli o víkendu řešit hasiči v Napajedlích. Kdo a kde se nedobrovolně koupal, to uslyšíte na jihu po dalších 3 hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňagáš Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Mars, Mark Ronson. A po frekvencích rádia X se vydáme na Zlínsko, konkrétně do Napajedel. Hasiči v Napajedlích totiž zachránili srnku, která spadla do požární nádrže. Na místo vyrazila v sobotu krátce před 16:00 odpoledne profesionální jednotka z Otrokovic. Unavené zvíře po jejich příjezdu plavalo přímo k ním. Hasičům trvalo asi 7 minut, než srnku dostali na břeh a uložili ji do bedínky. Po zhruba 15-minutovém odpočinku nabrala síly a sama odběhla zpět do přírody. Tak do Napajedel zdravíme samozřejmě hasiče, kteří byli u tohoto zásahu, a posíláme další hity pro dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte rádio jich. Třeba právě teďka obědváte, tak vám přejeme dobrou chuť a pošleme vám jeden z hitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Peter Bič projekt Lenca Smej.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.
2: Lenca Smej.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že na brněnský hrad Špilberk nově jezdí autobusová linka, tak si počkejte na podrobnosti, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělí.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
0: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Hezké pravé poledne, bylo 12 hodin.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Zácná žarošická Madonna prošla vyšetřením na tomografu a na brněnský Špilberk vás pohodlně vyveze autobus. Zácná dřevěná socha žarošické Madony podstoupila vyšetření na tomografu brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Gotické dílo z roku 1323 patří k nejvýznamnějším církevním památkám na Jižní Moravě. Odborníci díky počítačovému tomografu zjišťovali celkový stav historické plastiky. CT vyšetření odhalilo, že socha Panny Marie i s Ježíškem je vyřezaná z jednoho jediného kusu dřeva. Lékaři a restaurátoři taky zjišťovali případná poškození od červotočů nebo neznámé minulé opravy. Získané informace pomohou odborníkům při jejím dalším restaurování. Zácné dílo je trvale k vidění v poutním kostele svaté Anny v Žarošicích. Cesta k brněnskému hradu Špilberk je od soboty výrazně pohodlnější. Dopravní podnik města Brna k památce nasadil pravidelnou autobusovou linku číslo 80. Návštěvníci tak už nemusí šlapat do prudkého kopce. Autobus začíná na zastávce Česká a jedním ze zastavení je i obilní trh nebo Úvoz. Linka jezdí každý den od 8:30 ráno až do 9:30 večer v půlhodinových intervalech. Spojení můžete využít třeba 15. srpna na Den Brna, kdy hrad otevře nové kasematy.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo pouřka, spíše odpoledne a večer. Nejvyšší teploty na Jižní Moravě 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 34 až 37. V Mikulově teď máte 32 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti a ve Veselí nad Moravou 31, v Traplicích potom 30 stupňů.
0: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat také na silnice. Mám tady informaci, že mezi Brnem a Ostrovačicemi na úrovni brněnského závodního okruhu narazilo osobní auto do betonového sloupku. Počítejte s omezením, místo je s opatrností průjezdné. A na dálnici D1 na 201. kilometru směrem od Vyškova na Brno stojí u krajnice porouchané osobní auto. Počítejte s tím, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: raný čas. Sme za to moc a moc rádi. Za chvíli September Cry for You nebo Mr. Props Waves. A co nás čeká ve vysílání rádia ich dál? Dobročinný záměr může výjít pořádně draho. Muž v Brně rozdával lidem bezdomova materiál na topení. Podle strážníků tím ale zakládal černou skládku a mají pravdu. Počkejte si na podrobnosti.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vzpomeneš si. No a teďka míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Strážníci brněnské Knížské ulici totiž řešili hromadu papíru a dřeva vyložené přímo na chodník a trávník. Řidič nákladního auta tvrdil, že materiál přivezl lidem bez domova na topení v zahradních chatkách. Část odpadu ale podle hlídky pravidelně zůstává v okolí a vítr ho může roznést dál. Strážníci muže upozornili, že odpad patří do sběrných středisek. Případ proto předali do správního řízení. Za nakládání s odpadem mimo určená místa totiž hrozí pokuta až 25 milionů korun. No co si budeme, kdybych měl chatku, taky si v ní budu chtít teď zatopit. Zvláště, když je horko i v noci, že jo?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích Hrádie i Hrádie Jižní Moravy, James Arthur, Impossible. 12 hodin, skoro 28 minut, to znamená, že za nějaké dvě minuty tady budeme mít půl jednou. A pozor, pozor, o týdenní pobyt na opravdu luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami si budete moci zahrát po dalších třech hitech pro dobrou náladu, které vám pošleme po frekvencích Rádia Jih. A kdo neví, jak a o co se soutěží, tak skočí na naše webové stránky www.radiojih.cz, protože tam jsou podrobnosti této soutěže. A jenom vás uklidním, ať se vám zbytečně neodkrví ruka. Opravdu teďka je telefonní linka zablokovaná a odblokujeme ji až po tom třetím hitu pro dobrou náladu, který bude od Kylie Minogue. Tak držte vlnu na jihu.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na Teta drogerie.

0: www.klimastyle.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 5000 korun.
1: Znamená to jedno jediné, je tady první z těch zbývajících dnešních tří šancí vyhrát týdenní pobyt na luxusní chatě pod Slovenskými Tatrami. Na rádiu jich hrajeme o pobyt v celkové hodnotě 80 000 korun až pro o 6 osob na chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami a váš úkol je opravdu jednoduchý, tipnout si čtyřmístný kód, který vám právě luxusní chatu Medouka odemkne na celý týden. Dnes jsme také přidali nápovědu, že číselný kód souvisí s naším rádiem, tak se vám alespoň bude zase o něco líp tipovat. Tak připravte si telefony, do nich vyťukejte číslo 518 345 678 518 345 678 a já v tuhletu chvíli uvolním naši studiovou linku a ten, kdo tam bude první, tak samozřejmě má šanci tipovat. Pojďme na to, telefonní linka je uvolněná, vyzvání nám to, je to opravdu rychlé. Tady je rádio jich, kdo pak je na druhé straně, ahoj.
2: Adam, ahoj, ahoj.
1: Nazdar, Adame, odkud?
2: Ze Bzence.
1: Ze Bzence. Adame, ty už jsi byl na Slovensku?
2: Nebyl.
1: Nekecej.
2: No.
1: Fakt jsi nikdy nebyl na Slovensku?
2: Ježišmarja,
1: ty Bzeneš, jak sedneš na vlak asi tam.
2: No, to je kousek, no, právě.
1: Tak, prosím tě, půjdeme samozřejmě také na tvůj tip, tak já ještě jednou zopakuju, že jsme dneska přidali tu nápovědu, že ten čtyřmístný kód souvisí právě s naším rádiem, tak co ty si myslíš, jaké by to mohlo být číslo?
2: 3456.
1: Já budu tipovat, ty si to myslíš podle toho telefonního čísla, že jo?
2: Jo, ano.
1: Tak, 3456, tak uvidíme, jestli máš pravdu nebo ne. Budu držet palce, aby si se podíval, protože když vyhraješ, tak opravdu ta chata, viděl jsi už na našich stránkách?
2: Ne, neviděl.
1: Ještě jsi neviděl, tak se tam určitě podívej, protože budeš jít ještě víc soutěžit, ale budeš moci zase až za 72 hodin, pokud to teda teďka nevybereš. Tak jdeme na to, jdeme zjistit, jestli kód 3456 odemkne chatu. Tak. Ajajaj, není to tak. Adame, přesto děkujeme. Jak jsem říkal, 72 hodin si dej pauzu a popřemýšlej nad dalším kódem. Ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
1: A vy ostatní nebuďte smutní, protože dneska přijdou ještě dvě šance, kdy budete moci telefonovat. Teď už ne, jo, teďka jsme to ukončili, ale dostanete ještě dvě šance a myslím si, že rozhodně už to musí padnout. Prostě buď dneska, nebo třeba zítra, já nevím, ale držíme vám pěstě, aby to klaplo. Mrkněte se na www.radiojich.cz, tam najdete podrobnosti, abyste si potom mohli užít tady tuhletu luxusní chatu Medouka pod Slovenskými Tatrami.
0: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: A ještě jednou.
1: Jaký si to uděláš, takový to máš.
0: A bude BB Rexha New Religion. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Markétou Výškovou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Mikulov svěří zeleň na Kozím hrádku odborníkům. Počkejte si na podrobnosti.
2: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio

0: tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Hezké odpoledne, blíží se nám 13. hodina.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Mikulov svěří zeleň na Kozím hrádku odborníkům a na jihu Moravy přibývá nebezpečného pronásledování ex-partnerů. O novou zeleň na zrevitalizovaném Kozím hrádku v Mikulově se v následujících 3 letech postarají specialisté. Mikuloští radní svěřili péči společnosti Florstyl, která se na obnově návrší sama podílela. Město za 3letou údržbu stromů, keřů i trávníků zaplatí více než 2,5 milionu korun bez daně. Podle radnice je tato péče klíčová pro stabilizaci nových výsadeb. Představitelé města navíc považují za smysluplné, aby údržbu dělal někdo, kdo tamní zeleň do detailu zná. Kozí hrádek se po kompletní renovaci za 45 milionů korun otevřel veřejnosti letos v červnu. Součástí úprav bylo prosvětlení porostů, výsadba domácích stromů i retenční opatření proti erozi svahu. Jihomoravská policie řeší stále více případů nebezpečného pronásledování, takzvaného stalkingu. Do konce června jich zaznamenala 21, což je o 9 více než ve stejném období loni. Číslo rozhodně není ale konečné, často nejsou tyto případy nahlášeny. Stalking znamená dlouhodobé a neustálé obtěžování, například desítkami zpráv denně, vytrvalým telefonováním nebo slíděním před domem a v práci. Ve více než polovině případů jde o bývalé partnery, kteří se nedokážou smířit s rozchodem. Podle odborníků k nárůstu přispívají i sociální sítě, které pronásledovatelům usnadňují kontakt. Součástí takového chování bývá často i vyhrožování nebo vydírání. Pachatelům hrozí až roční vězení, většina z nich ale odchází od soudu s podmínkou.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka, spíše odpoledne a večer. Nejvyšší teploty na jižní Moravě dnes 36 až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 34 až 37. Jak si teď dívám na aktuální teploty, tak ve Veselí nad Moravou máte 36 stupňů Celsia, v Lužicích ve Velkých Bílovicích 34 a ve Zlíně 31.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme na silnice. V Brně Černovicích v Charbulově ulici narazila dodávka do dopravní značky. Počítejte s omezením provozu, projedete s opatrností a v Brně ještě zůstaneme v Lidické ulici před parkem Lužánky. Směrem z centra havarovala 2 osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností, kolona se zatím netvoří. Šťastnou

dobrou náladu, jak se lehce a jednoduše napráskat za nepovedenou krádež. O zloději smolaři bude řeč na jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Fan.

0: We Are Young na frekvencích rádia Jihlava, Jižní Moravy ve 13 hodin 17 minut přesně. Zloděj ve vinohradském supermarketu v Brně se v sobotu pokusil ukrást drogerii asi za 700 korun. Nejprve opakovaně přikládal nefunkční platební kartu a potom si zboží u samoobslužných pokladen naskládal do batohu bez zaplacení. Před ostrahou utekl, batoh ale nechal na místě. A co se nestalo? Strážníci v batohu kromě zboží a elektroniky našli také protokol ze zástavárny s jeho jménem a příjmením. Podezřelému teď ve správním řízení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Zahrajte mu, prosím vás.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ceně moc a moc rádi a děkujeme za to. No a co nás čeká, už je za chviličku po dalších třech hitech pro dobrou náladu, kde zazní také Verona na mě nečekej. Bude řeč o tom, že ve Zlíně otevřeli hřiště, na které si děti musí přinést vlastní výbavu. Jeho vznik navíc zdržel jeden malý chráněný obyvatel. A o tom si řekneme více tady na rádiu Jih do 10 minut. Tak držte vlnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
6: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
5: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
7: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

ve Zlíně mají nové kuličkové hřiště za 2,4 milionu korun. Právě teď vyrážíme po frekvencích rádia jich tam, kde nás posloucháte na 98 FM. Hřiště vyrostlo na sídlišti obce vedle Rákosníčkova hřiště a nabízí 9 drah s tunely a překážkami z kluzavku i zemní trampolínu. Projekt si obyvatelé vybrali v participativním rozpočtu Tvoříme Zlín už v roce 2022. Stavbu ale zdržel nález chráněného brouka ve stromě na původně vybraném místě a město proto muselo hledat jinou lokalitu. Hřiště je určené dětem od 3 let, kuličky si však musí přinést vlastní. Letos lidé do projektu Tvoříme Zlín poslali

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

druhé hodině odpolední, jenom připomenu, že za nějakých 20 minut tak budeme znovu gratulovat dnešním oslavencům, tak pokud někoho takového máte ve svém dosahu, napište pouze jméno, příjmení, odkud je a pošlete to na číslo 606 703 889. Jenom jméno, příjmení a odkud oslavenec je na 606 703 889 a my ho zařadíme do toho seznamu oslavenců. Tohle to je muzika, kterou si zahrajeme po 14. Bude Joan Jett, její

0: jeden z hitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, a bude taky Kygo, Save My Love. Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásné odpoledne, za chvíli další humorovské zprávy, tentokrát s Jitkou Němou, a v nich mimo jiné informace také o tom, že na Zlínskou Barum Rally míří 60 000 lidí, ubytování jsou beznadějně vyprodaná.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině

Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Vánoce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Dětské hezké odpoledne, necelá minuta, bude 14 hodin.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Na východ Moravy míří 55. ročník populární Barumček Rally Zlín. Na východ Moravy míří 55. ročník populární Barumček Rally Zlín. Do regionu příští víkend dorazí kolem 60 tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí. Velký zájem o motosport už teď naplno pociťují místní obyvatelé. Hotely a penziony ve Zlíně i v širokém okolí. Hlásí se termín od 14. do 16. srpna úplně vyprodáno. Lidé navíc v regionu zůstávají déle než obvykle a rezervace se dělají většinou na 4 dny. Akce přináší výrazný impuls pro místní podnikatele, restaurace i navazující služby. Na závodníky i diváky čeká trať dlouhá 800 km napříč celým Zlínským krajem. Jihomoravští policisté zaznamenali za červenec přibližně o 100 dopravních nehod víc než loni. Celkem jich evidovali 540. Meziročně také stoupl počet mrtvých na silnicích, a to ze 3 na 6. Podle policie to může souviset s vysokými teplotami. Během nich je totiž pro řidiče náročnější udržet pozornost. Jihomoravští záchranáři pak v průběhu července v souvislosti s dopravními nehodami ošetřili více než 400 pacientů.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Zítra očekáváme na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Během dne může být až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia. Na jihu kraje výjimečně až 40. Podle toho, kolik kde máte betonu. Aktuálně máte v Lednici 36 stupňů Celsia, v Jalubí a v Blatnici pod Svatým Antonínkem 35. No a ještě se pojďme podívat na jedno město, aspoň si říkám, že bychom mohli dát, že? Tak ještě poslední město, Hodonín 36.
0: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme také na silnice v Břeclavi. V Čermákově ulici bourala dvě osobní auta, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranné složky, dejte tam pozor. A na dálnici D1 na 200 km ve směru na Prahu stojí Ukrajince v koloně odstavené osobní auto. Počítejte s tím. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Tak máme 2 minuty po 14. Já jsem Vlasta Macík a my vlastně vyjíždíme do společné 4hodinovky, takže vlastně je to půlka toho dnešního dne. Tady je pro vás Dua Lipa Physical.

0: Dnes máme mimo jiné den uklízení podlahy, tak si na toto téma dáme po dalších dvou hitech pro dobrou náladu jeden vtípek, no a budeme číst seznam dnešních oslavenců, tak jestli chcete, aby jejich jméno zaznělo na frekvencích rádia jich, pošlete pouze jejich jméno a příjmení a odkud oslavenec je na číslo 606 703 889 bez jakékoliv omáčky, jméno, příjmení, odkud oslavenec je, posíláte to na číslo 606 703 889.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Miluše, Milko, Jerguš, přejeme ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší a gratulace letí také tobě, kdo dnes 3. srpna oslavuješ narozeniny, stejně jako Adélka Machálková ze Strážnice, Jan Matějka z Uherského Hradiště nebo Slávek Čonka z Velkého Ořechu.

0: 3. srpna je den přátelství, národní den vodního melounu, den úklidu podlah a den vezmi si ořechy. Dnes tedy 3.8. slaví narozeniny mimo jiné legendární americký hudebník James Hetfield, spoluzakladatel a frontman kapely Metallica. Tady je jeho trefná myšlenka na každý den, tak dobře poslouchejte. Život je to, co se děje, když jsi zaneprázdněn tvorbou vlastních plánů. No a když máme ten den úklidu podlahy, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Kamarád jde navštívit kolegu z práce a najde ho v kuchyni klečet na kolenou a drhnout podlahu. No, tohle by mě ani ve snu nenapadlo, kámo, povídá, když vidí, jak šuruje tu podlahu. Mně taky ne, to je nápad mojí staré.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vámi. Další šance typovat čtyřmístný kód bude hned po skladbě od Alana Walkera a jeho hitovce Eleonu, tak si ještě dejte pauzu. Teďka nevolejte, protože je to zbytečné. Stačí, až bude hrát Alan Walker, tak to už si můžete připravit právě to telefonní číslo sem k nám do studia. Tak my si dáme další trojku hitů pro dobrou náladu. Mezi nimi má tady Alan Walker, bude taky Nelly Furtado, anebo Mark Dan, Slovák jako poleno.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.
1: A je to tady druhá z těch zbývajících dnešních tří šancí vyhrát týdenní pobyt na luxusní chatě pod Slovenskými Tatrami. Přichází v tuhletu chvíli, tak si připravte telefonní číslo 518-345-678, 518-345-678, teď si to jenom naťupejte, ještě to nemačkejte, abyste se hned dovolali, protože já ještě budu mluvit a telefonní linka je stejně obsazená, je zablokovaná. Tak na rádiu hrajeme o pobyt v celkové hodnotě 80 000 korun až pro 6 osob a váš úkol je jednoduchý, tipnout si čtyřmístný kód, který vám právě luxusní chatu Medouka pod Slovenskými Tatrami odemkne. Tak jenom připomínám, že vy, co už jste se dovolali, tak si spočítejte, kdy to bylo, protože další pokus můžete mít za 72 hodin a já v tuhletu chvíli tady uvolním studiovou linku s číslem 518 345 678 teď. Teď se mi uvolnil a kdo bude první, tak to uvidíme. Je to velice rychlé. Haló, tady je Rádio Jich. Kdo pak je na druhé straně?
2: Haló, to je Roman Tišnov.
1: Nazdar, Romane, co provádíš?
2: Práce na zahradě kolem domu, kolem baráku, takhle prostě všeobecně, u toho se osvěžují sprchou.
1: No, tak ježiš, to je pohoda, to je pohodička. Romčo, co ty a Tatry? Byl jsi někdy v Tatrách? Já věřím tomu, že ano.
2: Je tam na lyžovačce nádherně a v létě určitě taky.
1: No, super. Tak prosím tě, i pro tebe samozřejmě možnost vyhrát týdenní pobyt v celkové hodnotě 80 000 korun na opravdu luxusní chatě Medouka. Prosím tě, koho by si vzal sebou, kdyby to klaplo?
2: Rodinu, samozřejmě.
1: Rodinu. Kolik je vás? Je vás 6?
2: No, tak jasný, to co se dá, do i klidně 16.
1: Ale 6 by vás tam stačilo, prostě 16 lidí, neblbni, to by nebyla dovolená.
2: To je tak, pravda, no.
1: Prosím tě, Romčo, pojďme tady zkusit ten tvůj tip, co ty si myslíš, který je ten čtyřmístný kód, který by mohl odemknout chatu Medouka pod Slovenskými Tatrami?
2: Zkusím 0889.
1: 0889, předpokládám, že vsázíš na naši frekvenci 88,9 FM?
2: Jo, zkouším to, no.
1: Je pravda, že frekvence nebo kód 8890 už tady byl?
2: Tak právě ale, zkouším ten opačně.
1: Ano, ale neotevřel to. Tak uvidíme, jestli právě kód 0889 to odemkne. Budu držet pěsti, aby to klaplo. Tišnov, Tatry. Aj. Tak není to ten správný kód. Romčo, 72 hodin a máš další šanci. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, zdravím.
1: A vy ostatní nebuďte smutní, protože dneska odpoledne ještě přijde jedna šance, kdy budete moci tipovat ten čtyřmístný kód. Zatím se podívejte na naše webové stránky www.radiojich.cz, protože až uvidíte tu chatu, tak to prostě budete chtít vyhrát a věřím tomu, že zapojíte celou rodinu a všechny telefonní čísla, které doma máte. www.radiojich.cz.
3: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
4: Autobazary Top Centrum Kár Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Tak co si zahrajeme za muziku takhle po 15. v pondělí 3. srpna bude Olivia Dean Man I Need. Taková pohodovka. Bude taky Xindl X, Mirka Miškechová.

0: jsem Vlastně Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, za chvíli připraveny další jihomoravské zprávy s Jitkou Němou a v nich mimo jiné informace také o tom, že městská společnost Teplo Břeclav za drahý plyn před 4 roky nemohla, rozhodl o tom soud. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Hezké pondělní odpoledne, necelé 4 minuty, bude 15 hodin.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Městská společnost Teplo Břeclav nezpůsobila zdražení tepla během energetické krize v roce 2022. Městská společnost Teplo Břeclav podle vrchního soudu nezpůsobila zdražení tepla během energetické krize v roce 2022. Soud potvrdil, že vedení firmy postupovalo správně a podle zákona. Za tehdejší vysoké ceny mohl výhradně dodavatel NVT, který Břeclavi protiprávně přestal dodávat levnější plyn. Městská teplárna tehdy musela narychlo nakoupit drahý plyn, aby 8000 obyvatel nehrozilo v zimě vypnutí topení. Tento výdaj se pak na 3 měsíce promítl do vyšších účtů za teplo. Vedení Tepla Břeclav čelilo kvůli situaci velké kritice a obviněním z pochybení. Pravomocný rozsudek ale potvrdil, že firma jednala výhradně s cílem zachránit dodávky tepla pro lidi. Státní památky ve Zlínském kraji přilákaly do konce července přes 137 tisíc lidí. Oproti loňskému roku je to ale o 7 tisíc návštěvníků méně. Pokles zájmu se dotkl všech 4 objektů pod správou Národního památkového ústavu. Méně lidí zavítalo na hrad Buchlov, zámky v Buchlovicích a Vizovicích i do Květné zahrady v Kroměříži. Hlavním důvodem mírného propadu je podle památkářů proměnlivé počasí. V Černových horkách dali lidé přednost koupalištím a v červenci návštěvnost kolísala kvůli výkyvům teplot. Památkáři ale zdůrazňují, že na hodnocení sezóny ještě brzy, protože velká část prázdnin i podzimu je stále před námi.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hustopečích, v Uherském Hradišti, v Hluku a v Lovčicích měříte aktuálně 36 stupňů Celsia. V úterý očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být až polojasno, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na jihu kraje výjimečně až 40.
1: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme také na silnice na Hodonínsku. Na příjezdu do Čejče směrem od Terezína došlo k požáru vozidla. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově jedním pruhem. Počítejte se zdržením v obou směrech. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

že život sice občas přináší rány a neplyne přesně podle našich představ, ale i tak stojí za to si ho naplno užít. Držte vlnu na jihu, čeká vás premiéra dílu rubriky, kterou neuslyšíte na žádném jiném rádiu v Česku a možná ani ve světě.

0: ty, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši na rádiu Jih. Dnes si pustíme douší song, který skvěle vystihuje to, že život sice občas přináší rány a neplyne přesně podle našich představ, ale i tak stojí za to si ho naplno užít. Skladba Dolce Vita od Kaliho a jeho hostů nám připomíná, že důležité je umět se zvednout a hodit za hlavu staré křivdy. A tady jsou věty, které si dáme z této skladby do uší. Polietání, dotyk zeme zabolí a zabije šťastě. A láska je jak z blbých meme. Proč si ji všimnout? Každý z nás občas zažije tvrdý dopad z oblaků zpátky do reality, kdy se nám zhroutí nějaká iluze. Přiznat si to a nebát se ani těch chvil, kdy věci nefungují jako z internetových vtipů, je ale prvním krokem k opravdovému uzdravení a vnitřnímu klidu. Dakedy sám padám, dakedy sám vstávám, ideálně to nebude nikdy. Minimálně zabudni na krivdy. Žádný život není dokonalý a všichni občas zakopneme. Kouzlo spokojené duše ale nespočívá v tom, že nepadáme, ale v tom, že se dokážeme sami zvednout a netrápit se starými křivdami, které nás jen stahují ke dnu. A i v této lokalitě mať balans a těšit se je důležité. Život treba si užívat aj okamžitě. Proč si tahleté věty všimnout? Zapomínáme žít v přítomnosti a neustále něco řešíme. Tahle myšlenka nám vrací rovnováhu a připomíná, že radost z maličkostí a schopnost užít si daný okamžik jsou tím nejlepším lékem na stres. Zkuste se po ní zamyslet nad tím, jestli zbytečně nečekáte na ideální chvíli, místo toho, abyste si užili ten dnešní den. Odpusťte si staré chyby, hoďte za hlavu křivdy a nechte do života vstoupit trochu té sladké pohody. Z rádia Jih vám do uší v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme Kaliho a jeho bandu s hitovkou Dolce Vita.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

týdně na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Libor Střecha je v nemocnici, když se zranil doma při pádu ze schodu. Pana starostu zdravíme z rádia, jich přejeme brzké uzdravení a těšíme se, že za námi zase brzy zavítá i do studia. O čem budeme na rádiu jich mluvit po další trojce hitů pro dobrou náladu? Brněnští strážníci zasahovali v noci u vážného konfliktu mezi manželi. Muž měl ženě způsobit zranění a případ převzala státní policie. O co tady šlo, tak to uslyšíte po další trojce hitů pro dobrou náladu. Budou Offspring, Kamrat a taky Wakefield.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.

0: To byli Offspring, nebo ještě jsou. Tak a my míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnští strážníci totiž řešili v činžovním domě v širším centru napadení ženy jejím manželem. Podle její výpovědi padesátník udeřil do obličeje a vyrazil jí zub poté, co odmítla intimní kontakt kvůli přítomnosti dvou dospívajících dívek v bytě. Ty útok slyšeli a muže podle svých slov od dalšího násilí odradili. Hlídka podezřelého našla na pavlači, muž ale popis události odmítl. Strážníci zároveň zjistili, že už byl z domácnosti v minulosti vykázán. Případ proto předali policistům pro podezření z trestného činu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: horší než loni, také o tom budou další humorovské zprávy, které pro vás má připravené Jitka Nima. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio

0: nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
4: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Dneska hezké odpoledne, za chviličku tady bude 16. hodina.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Na východ Moravy míří 55. ročník populární Barumček Rally Zlín. Na východ Moravy míří 55. ročník populární Barumček Rally Zlín. Do regionu příští víkend dorazí kolem 60 tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí. Velký zájem o motosport už teď naplno pociťují místní obyvatelé. Hotely a penziony ve Zlíně i v širokém okolí. Hlásí se termín od 14. do 16. srpna úplně vyprodáno. Lidé navíc v regionu zůstávají déle než obvykle a rezervace se dělají většinou na 4 dny. Akce přináší výrazný impuls pro místní podnikatele, restaurace i navazující služby. Na závodníky i diváky čeká trať dlouhá 800 km napříč celým Zlínským krajem. Jihomoravští policisté zaznamenali za červenec přibližně o 100 dopravních nehod víc než loni. Celkem jich evidovali 540. Meziročně také stoupl počet mrtvých na silnicích, a to ze 3 na 6. Podle policie to může souviset s vysokými teplotami. Během nich je totiž pro řidiče náročnější udržet pozornost. Jihomoravští záchranáři pak v průběhu července v souvislosti s dopravními nehodami ošetřili více než 400 pacientů.
6: Počasí.
5: Pojďme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Moravské Nové Vsi a ve Svatopodřicích Mistříně máte aktuálně 37 stupňů Celsia, v Babicích a v Bílovicích u Uherského Hradiště 36. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na jihu kraje výjimečně až 40.
0: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih, doprava.
5: Pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Uhelné ulici u křižovatky s Opuštěnou probíhá oprava světelné signalizace a provoz je řízen policií. Počítejte s tím. Mám tady informaci, že v Brně v Jedovnické ulici u křižovatky s Žarošickou bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Projedete s omezením. Na dálnici D2 na půltém kilometru směrem od Bratislavy na Brno blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda. Na místě počítejte se zhruba 3-kilometrovou kolonou a ještě jedna poslední informace, ta je, že na Zlínsku ve Frištáku v ulici 6. května u křižovatky s ulicí P i Stuchlého havarovalo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Je to tak, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastia Macík a můžu slíbit, že tuto hodinu, tedy po 16. vám opět nabídneme možnost získat týdenní pobyt na luxusní chatě Medouka www.radiojih.cz.

0: v klidu a dopředu dozvíte. Tak pojďme se podívat na to, co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Na zlínském koupališti Zelené je v tropech tak plno, že plavčíci musí posilovat služby. Po frekvencích rádia Jih a po dvou hitech pro dobrou náladu uslyšíte na rádiu Jih podrobnosti. Tak rozhodně držte vlnu, hlavně vy, co nás posloucháte na 98 FM.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klima Styl,
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: do Zlína a okolí. Tropické počasí totiž přivedlo na koupaliště Zelené ve Zlíně davy lidí. Místo běžných tří plavčíků jich proto u bazénu slouží nejméně pět. Dohlížejí na bezpečnost, poskytují první pomoc a píšťalkou upozorňují například na běhání kolem vody nebo nebezpečné chování na skluzavkách. Kvůli vysokým teplotám mají zhruba každé dvě hodiny nařízené přestávky a musí dodržovat také pitný režim. Na koupališti pracují tři stálí plavčíci a 8 brigádníků. Všichni musí absolvovat odborný kurz a zvládnout například záchranu člověka ze 4metrové hloubky. Tak do Zlína na koupaliště Zelené samozřejmě zdravíme. Zdravíme všude tam, kde rádio jich posloucháte na koupališti a posíláme vám další trojku hitů pro dobrou náladu. Odstartují Alex Warren.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 29 minut, za chviličku půl pátá. Už jste se podívali na naše webové stránky www.radiojich.cz? Ještě ne? Tak v tom případě doporučuji, abyste tak udělali, protože jinak vám unikne týdenní pobyt na opravdu luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami v celkové hodnotě 80 tisíc korun. A to by byla škoda, nemyslíte? www.radiojich.cz. Dneska přijde ještě jedna možnost zapojit se a tipovat ten čtyřmístný kód.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty

0: vyrábějí modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmosu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňágáš Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: za Don't Wanna Go Home.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: 16 hodin 41 minut, to je aktuální čas. Vidíte to, jak jsme na vás hodní, abychom zvýšili šanci dovolat se širšímu publiku rádia jich na naši soutěž o týdenní pobyt na luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami v regionu Východná. Přihodili jsme ještě jedno kolo navíc. Pravidla jsou jasná, jakmile vás vyzveme, tak voláte sem k nám do studia na číslo 518 345 678. Ještě jednou to číslo, připravte si ho do mobilu, 518 345 678, a ten, kdo bude jako první, má možnost tipovat čtyřmístný kód, který mu odemkne chatu Medouka na Slovensku pod Tatrami na celý týden. A pokud jste se podívali na naše webové stránky www.radiojich.cz, tak víte, že tam prostě chcete být. Tak a je tady také pravidlo, že pokud se vám poštěstilo a tipovali jste v éteru našeho rádia, opět se můžete zapojit zase až po 72 hodinách, aby dostali šanci také další posluchači. Tak pojďme na to, 518 345 678. Já v tuhle tu chvíli uvolním telefonní linku pro toho, kdo bude jako první na naší studiové lince a bude zkoušet tipovat.

0: společná
1: hota krv. No. Jo, a 10.51, co má s rádiem ich společného?
0: Jako frekvence.
1: Jo, 105.1 Brno a okolí. Aha, jo, jo, je mi to jasné. Ukáž, dívám se. No, nebudu ti to prozrazovat. Chceš to vědět?
0: No, chci to vědět.
1: Chceš to vědět, jestli pojedeš nebo nepojedeš. Pojďme na to. Člověče, nepojedeš, protože tady tenhle ten kód, tedy frekvenci 105.1 FM, už typovala dokonce, jak se dívám, Klára ve středu 29.7. A ty jsi byla teda druhá. Tak Verčo, i přesto děkujeme, že posloucháš rádio jich, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: A vy ostatní, nebuďte smutní, zkusit to můžete, samozřejmě zase zítra. Tady na frekvencích rádia jich doporučím poslouchat už od rána ranní jízdu s Lukášem Makovcem, protože už ráno může tady tahleta prostě výhra padnout. Držíme pěsti.
2: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 000 korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu rádia jich. Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: památky ve Zlínském kraji hlásí nižší návštěvnost, také o tom budou další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Jitka Němá. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: CZ.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 17 hodin.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Městská společnost Teplo Břeclav nezpůsobila zdražení tepla během energetické krize v roce 2022. Městská společnost Teplo Břeclav podle vrchního soudu nezpůsobila zdražení tepla během energetické krize v roce 2022. Soud potvrdil, že vedení firmy postupovalo správně a podle zákona. Za tehdejší vysoké ceny mohl výhradně dodavatel NVT, který Břeclavi protiprávně přestal dodávat levnější plyn. Městská teplárna tehdy musela narychlo nakoupit drahý plyn, aby 8 000 obyvatel nehrozilo v zimě vypnutí topení. Tento výdaj se pak na 3 měsíce promítl do vyšších účtů za teplo. Vedení Tepla Břeclav čelilo kvůli situaci velké kritice a obviněním z pochybení. Pravomocný rozsudek ale potvrdil, že firma jednala výhradně s cílem zachránit dodávky tepla pro lidi. Státní památky ve Zlínském kraji přilákaly do konce července přes 137 tisíc lidí. Oproti loňskému roku je to ale o 7 tisíc návštěvníků méně. Pokles zájmu se dotkl všech 4 objektů pod správou Národního památkového ústavu. Méně lidí zavítalo na hrad Buchlov, zámky v Buchlovicích a Vizovicích i do Květné zahrady v Kroměříži. Hlavním důvodem mírného propadu je podle památkářů proměnlivé počasí. V červnových horkách dali lidé přednost koupalištím a v červenci návštěvnost kolísala kvůli výkyvům teplot. Památkáři ale zdůrazňují, že na hodnocení sezóny ještě brzy, protože velká část prázdnin i podzimu je stále před námi.
9: Počasí.
8: Tak jak to vypadá s počasím a hlavně s venkovními teplotami? V Boleradicích aktuálně měříte 37 stupňů Celsia, ve Spytinově a v Miloticích 36 a ve Stupavě 35 stupňů Celsia. Zítra, tedy v úterý, očekáváme jasno nebo skoro jasno. Během dne může být až polojasno, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia. Na jihu kraje výjimečně až 40.
7: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
9: Rádio Jih. doprava.
8: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Na Břeclavsku na výjezdu z Horních Bojanovic směrem na Hustopeče havarovala 3 osobní auta. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově. A na Brněnsku pozor na výjezdu z Jaloviska směrem na Moutnice. Srazilo osobní auto Srnu. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

To je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to moc a moc rádi, děkujeme samozřejmě za to. No a v tuhle tu chvíli vjíždíme do poslední společné hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Macík. Já si myslím, že jsme si to dneska pořádně užili, že jo?

0: Pojď sem.
1: Teď máme na rádiu jich jedno upozornění pro řidiče. Na velkém městském okruhu v Brně totiž platí od dnešního dne až do čtvrtku 6. srpna dopravní omezení. Kompletně uzavřená je výjezdová rampa z Porgesovy do Merhautovy ulice ve směru od Husovického tunelu na Svitavy. Řidiči zároveň nemohou odbočit vlevo z Merhautovy do Porgesovy ve stejném směru. Důvodem je finální úprava povrchu po rekonstrukci vodovodu v oblasti Kohoutovy a Sládkovy ulice. Motoristé by měli sledovat aktuální značení a zvolit objízdnou trasu. Tak do Brna samozřejmě zdravíme a všem řidičům posíláme další hity pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na jihu Brna si mladík po pátečním večírku spletl cizí zahradu s akvaparkem. Ranní koupel tak zakončil příjezd strážníků. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Shakira, Denzel a slibovaný Ed Sheeran.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: love you.
1: Po frekvencích Rádia Jižní Moravě v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Nezvaného plavce totiž objevila v sobotu ráno rodina v bazénu na své zahradě na jihu Brna. 20-letý mladík překonal více než 2metrovou zeď, svlékl se do spodního prádla a šel se vykoupat. Po vylezení z vody začal kopat do proskleněných dveří a snažil se dostat do domu. Přitom rozbil skleněnou tabuli a pořezal si nohu. Strážníci ho zadrželi ve dvoře a naměřili mu přes 2 promile alkoholu. Zmatený muž své chování nedokázal vysvětlit. Hlídka ho předala státní policii jako podezřelého z trestného činu a kvůli zranění přivolala také záchranáře. No, co k tomu říct? Alkohol je metla lidstva. Vlasta Macík se pro dnešek s váma rozloučí. Těším se na vás zase zítra v 10 dopoledne tady na Rádiu Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
1: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu

0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
1: Na východ Moravy míří 55. ročník populární barumček Rally Zlín. Na východ Moravy míří 55. ročník populární barumček Rally Zlín. Do regionu příští víkend dorazí kolem 60 tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí. Velký zájem o motosport už teď naplno pociťují místní obyvatelé. Hotely a penziony ve Zlíně i v širokém okolí. Hlásí se termín od 14. do 16. srpna úplně vyprodáno. Lidé navíc v regionu zůstávají déle než obvykle a rezervace se dělají většinou na 4 dny. Akce přináší výrazný impuls pro místní podnikatele, restaurace i navazující služby. Na závodníky i diváky čeká trať dlouhá 800 km napříč celým Zlínským krajem. Jihomoravští policisté zaznamenali za červenec přibližně o 100 dopravních nehod víc než loni. Celkem jich evidovali 540. Meziročně také stoupl počet mrtvých na silnicích, a to ze 3 na 6. Podle policie to může souviset s vysokými teplotami. Během nich je totiž pro řidiče náročnější udržet pozornost. Jihomoravští záchranáři pak v průběhu července v souvislosti s dopravními nehodami ošetřili více než 400 pacientů.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark

0: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio Их.
1: Ай.

0: CZ. Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, první srpnové pondělí na jihu běží, no a platí, že dnes v noci zůstane na Moravě jen malá oblačnost, výjimečně přehánka, noční teploty od 17 do 23 stupňů. V úterý pak jasno nebo polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost a s ní přehánka nebo bouřka. Teploty opět vysoké od 36 do 40 stupňů.

0: první srpnové pondělí s datem 3.8. na jihu běží. No a v polovině srpna bude Kyjov žít velkými letními slavnostmi. Mají našlapaný program a já vám vše k němu prozradím už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: parádní večer. Přejeme si vám všem, kdo s námi jedete dalším prázdninovým pondělním večerem, kdy ještě přidám informaci k letošním kyjovským letním slavnostem. Ty letos připadly na dny od 14. do 16. srpna. V tyto dny se navíc bude slavit 900 let Kyjova. Zažijete koncerty kapel jako Reddy Kirken, Opět a Radeček nebo Heyland. K tomu programy pro děti, jarmarky, historický nebo krojovaný, dožínkový průvod, spousta vína, dechovky, přednášky nebo šapito s dalšími interprety v parku. Takže kyjovské letní slavnosti s nabitým programem od 14. do 16. srpna. My si uzdravíme i Kyjov, no a v pondělí večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Buďte s náma. Tipy na to, jak užít léto jedině na jihu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní večer na jihu rozjetý srpen též, no a je to tady. Vavřinecké hody v Brně Komíně mají svůj termín. Podrobnosti k oblíbené události prozradím za chvilku, tak zůstaňte s náma. Sihu vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: večerní zda na vlnách jihu, pondělí jde do finále, no a platí, že se blíží i Vavřinecké hody v Brně Komíně. Patřit jim bude tento víkend a vy mezi 7. a 9. srpnem zažijete program plný folkloru, hudby, tance i dobrého jídla. Součástí hodu bude též tradiční průvod krojovaných, předání hodového práva, vystoupení dětského folklorního souboru Komíňáček, komínské tance i moravská beseda. Po oba hlavní hodové dny zahraje dechová hudba Šardičanka. Bude pivo, víno, sladké, slané, prostě v Komíně o vás bude postarané. Tedy Vavřinecké hody v Brně Komíně už mezi 7. a 9. srpnem tento víkend. Při pondělku už ale zpět k mixu a k muzice, k songům pro dobrou náladu, tak užívejte. Pohodu vám si hupřeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Třetí srpnový večer na jihu, druhý prázdninový měsíc se rozběhl, pondělí jde do finále a dnešek v kalendáři navíc patřil Miluším. No a zítřek pak, tedy úterý, bude patřit všem nositelům jména Dominik i Dominika. Ve středu popřejeme Kristiánům, ve čtvrtek Oldřiškám a v pátek Ladám, i ty na Moravě rozhodně potkáte. Tak celý týden slavte, co se dá, poslední horké dny přečkejte ve zdraví a teď už si večer vylaďte další porcí svěžích letních hitů pro dobrou náladu. Ve studiu Jihu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Moravo, 1. srpnové pondělí na jihu běží, no a platí, že dnes v noci zůstane na Moravě jen malá oblačnost, výjimečně přeháňka, noční teploty od 17 do 23 stupňů. V úterý pak jasno nebo polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost a s ní přeháňka nebo bouřka. Teploty opět vysoké od 36 do 40 stupňů.

0: Pondělní večer na vlnách jihu rozjetý, před námi další prázdninový měsíc a já dnes nemohu vynechat ještě jednu exkluzivní krojovanou pozvánku. Svůj termín mají totiž i hody v Křenovicích u Slavkova. Pozvánku na další, ale že velké oblastní hody nabídnu už za chviličku. Tak buďte u toho a užívejte pondělní večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Večerní vlna jihu, pondělí je v běhu, no a já volám do krojů. Letošní vavřinecké hody v Křenovicích u Slavkova totiž proběhnou už tento víkend, a to v termínu od 7. do 9. srpna. Kromě pouťových atrakcí proběhne v pátek 7. předhodový koncert formace Kiss Forever Band. V sobotu pak nebude chybět zvaní s Rozmarínou, předání hodového práva a večerní taneční zábava s kapelou na dvě fáze. V neděli 9. vše vyvrcholí průvodem stárku obcí, veselicí a hodovou taneční zábavou s dechovou hudbou. Takže vavřinecké hody v Křenovicích letos tento víkend od 7. do 9. srpna. Z Hodonína do Křenovic pozdrav, no a další songy pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní pondělní večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní 3. srpnový večer na jihu běží. No a Morava je o prázdninách plná akcí. Jednou z těch očekávaných jsou i letošní břeclavské slavnosti rajčat. No a já pozvánku s termínem nabídnu za chviličku, tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih.

0: První srpnové pondělí nezadržitelně běží ke svému finále. Vy jste si hémno a aby toho nebylo málo, tak já ještě dnes přidám vyladěný tip, který se týká letošních předslavských slavností rajčat. Ty v letošním roce proběhnou už 15. srpna. No a vy v tento den v čase mezi 10. a 17. hodinou v ulici U Tržiště budete mít příležitost ochutnat místní speciality a poznat místní kulturu. Kromě bohaté nabídky rajčatových pokrmů a nápojů na vás bude čekat i pestrý kulturní program. Budete mít možnost zhlédnout tradiční tance a folklorní vystoupení, poslechnout si živou hudbu a prohlédnout si tradiční řemeslné výrobky od místních řemeslníků. Tedy břeclavské slavnosti rajčat letos už 15. srpna. I do Břeclavy dnes večer pozdrav, no a vám všem na večerní vlně jihu další songy pro dobrou náladu. I dnes v noci s váma zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jich počasí.
1: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě jen malá oblačnost, výjimečně přehánka, noční teploty od 17 do 23 stupňů. Úterý pak jasno nebo polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost a s ní přehánka nebo bouřka. Teploty opět vysoké od 36 do 40 stupňů. Další prázdninový večer na jihu běží, tak ho užijte v klidu a v pohodě ve společnosti nejlepší muziky Rádia Jih.

0: počasí.
1: 22. hodina, pondělí se nám krátí a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jen malá oblačnost, výjimečně přeháňka. Nejnižší noční teploty od 17 do 23 stupňů. V úterý pak jasno nebo polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost a s ní přeháňka nebo bouřka. Teploty opět vysoké od 36 do 40 stupňů. Já už v tuto chvilku chystám další nálož nejlepších songů jihu pro dobrou náladu, tak zůstaňte s náma a mějte pohodu. Dobou pondělní noc.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem. No a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší úterní den. Dnes v noci na Moravě jen malá oblačnost, výjimečně přehánka. Nejnižší noční teploty 17 až 23 stupňů. V úterý pak jasno nebo polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost a s ní přehánka nebo bouřka. Teploty opět vysoké od 36 do 40 stupňů. Úterý je na dohled, tak mějte klidný zbytek noci a ať už relaxujete, řídíte nebo ještě pracujete. Zůstáváme s vámi. Jsme rádi. Radio Jih.

0: jich, počasí.
1: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 4. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě jen malá oblačnost, výjimečně přeháňka. Nejnižší noční teploty od 17 do 23 stupňů. V úterý pak jasno nebo polojasno, ojediněle zvětšená oblačnost a s ní přeháňka nebo bouřka. Teploty opět vysoké od 36 do 40 stupňů. Ze studia rádia jich posíláme další hity a přejeme klidný a pohodový den. Ze studia vázy teď v noci zdraví Josef Bouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.